0: konečně.
1: Takhle, no, to je
2: pro... Já žiž židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

vida es una danza y somos los danzantes.

ya verás, qué divertido.

0: to nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo.
2: Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím tě cestou, tam máš sklo.

0: vajo, vajo, hemaka, hemaka, masa, hiča, no, hiča, vajo, vajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
4: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová, budu dneska s váma do 9 hodin. Právě nám dohral Melty Cannon se skladbou Purity, je to čerstvá novinka. A teď už nám začíná hrát Alois Gabel s písničkou Musí se žít.

noci se vzbudím, spocená hlava, odkopaná peřina. Chvíli to trvá, než pochopím, kde a s kým to spím. A pak si uvědomím, že to byl jen sen. Tak se otočím na levý bok a spím dál. Jenže noc se skončí, je bílé ráno a v duši prázdno mám. A ten zlý sen, co se mi v noci jen zdál, teď musím žít, musím doopravdy žít. Pro bílé květy v řesu, pro břízy,

částečně opuštěný na tomhle světě. Nikdy mi nebylo hůř, nejde mi přestat na tě myslet, v noci spát.

Dozněli Sonic Youth, písnička Because a teď už čerstvá novinka z loňského měsíce Earth Heater, písnička Practical Amnesia.

0: Kulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky. V kinech od 6. srpna.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Reklama na Radio 1.

Je 6 hodin 22 minut, posloucháte Rádio 1, já vám akorát pouštím písničku Genesis od Grimes, která vznikala v roce 2012 v Montrealu. Grimes ju vlastně složila ve svém obýváku na program GarageBand, který je dostupný úplně komukoliv. A teď už vám pouštím Ninu Simone a písničku

Já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1, dohrala na mě Nina Simone s písničkou Baltimore a teď už nasleduje World Brain s písničkou Everybody Dies z roku 2019.

6 hodin 30 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová a teď vám pustím Andyho Schaufa, kanadského muzikanta a jeho písničku The Magician. A vlastně tady ta písnička je z alba, který je celý konceptuální a odehrává se během jednoho večera na jedné party a mě, když jsem nedávno četla knížku od Sally Rooney, tak mi to hrozně připomínalo tady tu atmosféru. Chat je otevřený, jestli to máte podobně a hudba se vám spojí s knížkama, tak mi napište, budu ráda. Teď už vám pustím toho Andyho Schaufa.

0: Pandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland. Bylo nic,
1: já jen kdybys měla... Skáčková legenda 100 zvířat se vrací pod kaštany do Rýgrových sadů. Přijďte si zatančit a užít si léty prověřené hity i nové songy z připravované desky. 100 zvířat. Čtvrtek 6. srpna. Rýgrovy sady. Vstupenky na prageopenair.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Reklama na Radio 1.

Dohrává nám Aurora, Life on Mars. Tato skladba vznikla v roce 2016 z iniciativy Leny Dunham, autorky seriálu Girls. Thank you, Lana. A o cover sa postarala vlastne norská spevačka Aurora. Teď už si hrajeme Gorillaz a Kali Uchis, písnička She's My Color.

Kulturní léto Rádia 1. 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kdy si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Reklama Rádia 1.
2: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Reklama na Radio 1.

6 hodin 56 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová a posloucháte se mnou už hodinku, budeme spolu ještě další 2 hodiny do 9. A právě nám dohrali The Crying Nudes, písnička Greaser z roku 2024. Předtím hrála Madonna, písnička Swim z alba Ray of Light 1998. A teď už si pustíme Marlona Magného, písnička Nuage Gris. A z jeho solovej tvorby je to zpěvák z kapely La Femme.

Je 7 hodin 5 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová, akurát nám dohrála kapela Chibo Mato z písnička Sugar Water z roku 1994 a teď už nám začíná hrát Lana Del Rey, písnička American Whore z alba Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Je to album z roku 2023 a tady ta písnička je hodně dlouhá a první půlka je krásně melancholicko-folková, pak se přepne do temného trapového outra. Užijte si ji.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

posloucháte Rádio 1. Právě nám dohrála Sada Bonner a písnička You Could Be More As You Are, který této kapele vám řeknu něco víc, protože má jeden z nejbizarnějších příběhů hudební historie. Tato kapela vznikla v Brémách v roce 1982 a byl to projekt německého DJe a dvou modelek, které přizvali do studia syrské kurdské hudebníky a vytvorili tady ten naprosto vizionářský mix new wave, diska a arabské folklorní hudby. Vydavatelstvo do nich investovalo hodně peněz, ale kvůli nezhodám a vyhazovu jejich manažera byl tady ten projekt po jediném singlu okamžitě zrušen a objeven byl vlastně až díky reedici v roce 2013. Teď už si pustíme Hayley Williams a písničku Ego Death at a Bachelorette Party. Posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Je 7 hodin 32 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová. Právě nám dohráli Red Hot Chili Peppers a písnička Freaky Styley, která měla být původně jenom intro, ale George Clinton, producent tady toho alba, kapelu přesvědčil, aby z toho udělala celou takovou super funkovou písničku. A teď už nám hrajou Massive Attack a Horace and the Girl I Love You.

Bio 1. A já vám teď pustím písničku na přání od Martina. Bude to Om Square, česká kapela a písnička Happy. Hezký den.

0: Reklama Rádia 1.
1: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
2: Tam tam i duní, kouř stoupá.
3: Trutnov, potr všech festáků.
2: 13. až 16. srpen.
3: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipí, indiáni, humanonon. Hvězdárna bohoslužby a kozák a tam.
2: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
4: Zdravím vás jako náčelník.
5: Já taky budu tam.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Reklama na Radio 1.

Je 7 hodin 48 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová. A teď nám hraje Zabiť Františka, písnička Ostrou, a za chvilku zahraje Akopia, písnička Disengage.

0: Reklama Rádia 1.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Reklama na Radio 1.

Je 8 hodin, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová. Akurát nám dohrála norská Ota a písnička One of the Girls. Jestli se vám to líbilo, tak bude hrát v Meat Factory v říjnu, tady v Praze. A teď už nám začínají hrát Velocedrol a jejich novinka FC.

8 hodin 8 minut. Jsme v poslední hodinke mého dnešního vysílání. Já jsem Paula Kordová, toto je Rádio 1. Akorát dohral Backstreet Jury a písnička Kubla Khan. Je to verze, která vyšla před 2-3 týdny, rozšířená verze s Paulem Effortem. A teď už bude hrát Poison Girlfriend, písnička Qua.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do Brna na pop mese.
2: Zdravím posluchače Rádio 1.
3: Tady Tomino Kellar, dramaturg Mezinárodního hudebního festivalu pop mese v Brně. Rád bych vás pozval na Velodrom a pavilon EBVV v Pisárkách v Brně, kde se bude konat náš krásný hudební mezinárodní festival 6. až 8. srpna. Nejenže máme pestrý hudební program, který najdete na popmese.cz, ale máme i off program, kde nabízíme diskuzní pořady, jako je Roast, nebo Voxpod, nebo podcasty Deníku N, Rádia Wave. Doporučuji sledovat naše sociální sítě a najdete nás i na popmese.cz. Lístky jsou stále v prodeji.

8 hodin 18 minut, já jsem Paula Kordová, posloucháte Radio 1, právě nám dohrála Charlie XCX a Billie Eilish s písničkou Guess a teď už Tokyo Drift, písnička Světlice.

Právě nám dohrála novinka Night Tapes, písnička Baby Girl Like No One Else. Tady ten song, vlastně celý album vyšlo na konci července a teď už nám hraje Nabíha Iqbal, písnička Gentle Heart.

Posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová, právě nám dohrávají Chromatics a písnička I Want Your Love z roku 2008. Za chvilku si pustíme francouzské duo Paradis s písničkou Toi et moi.

Já s váma budu ještě do 9 hodin, pustíme si ještě pár písniček a jestli jste si to všimli, stejně jako já až teď, že jsem vám dneska pouštěla převážně holčičí, ženské zpěvačky, producentky, hudebnice, tak to byla skutečně náhoda a můžeme si to ještě poslednou půl hodinu spolu užít dál, protože jich tady ještě zbývá pár.

0: Kaufmannovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
5: Reklama na Radio 1.

8 hodin 45 minut, já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1. Právě nám dohrála Charlotte Gainsbourg a písnička The Operation, písnička z alba 555 z roku 2006. A teď si pustíme pár novinek,

0: a K-Klasik zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Bylo nic, já jen kdyby jsi měla...
2: Skáčková legenda 100 zvířat se vrací pod Kaštany do Rýgrových sadů. Přijďte si zatančit a užít si léty prověřené hity i nové songy z připravované desky. 100 zvířat. Čtvrtek 6. srpna. Rýgrovy sady. Vstupenky na prageopenair.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Je 8 hodin 56 minut, to znamená, že se s váma rozloučím. Já jsem Paula Kordová, poslouchali jste se mnou tady ten trošku moody, trošku cinematik, ale hlavně playlist s výrazným ženským elementem se mi dneska povedlo vytvořit. Dohrali jsme si Desire, skladba Don't Call a teď už začíná hrát Polo and Pen, Pace Imaginary a my se zase uslyšíme za 14 dní.

Tak teda krásný dobrý ráno. Zhruba 5 minut po 9. hodině vám příjemný poslech Rádia 1 z našeho pražského studia. Přeje Zdeněk Hnyk. Ať už nás posloucháte terestriálně v Praze, Plzni, Českých Budějovicích nebo Liberci, nebo kdekoliv na světě, tak vám přeju, abyste si těch mých 3x60 minut na Rádiu 1 užili. Doing it right, everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Tak zase jako většinu střed v roce mezi 9 a 12 to dneska bude muzika. Jak říkám, někdy od zdi ke zdi, anebo taky z různých šuplíků. Ta první věc, co byly Nouvelle Vague a jejich předělávka mega hitu Road to Nowhere, původně kapely Talking Heads. No a teď už k vám robotickým hlasem promluvím.

0: Pandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Reklama na Radio 1.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2, pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: To byla jedna čerstvá věc z domácí scény, Taige a Oswald.
1: Jedna reklama.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
1: Jedna reklama.

domácí Sleep Twitch a jejich Apocalypse. S tím, že místo tvrdýho je tam měkký i. A to z toho dělá vlastně úplně jiný slovo.

Tak to byly Tali Craft a jejich písnička o průhledném laku na nechty Clear Nail Polish. Teď už Boyhood. A Grand Time.

Kulturní léto Rádia 1. 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kdy si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Kulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Reklama na Radio 1.

Tak, 10. hodina odbyla, je tady kulturní servis. Dneska je středa 5. srpna 2026 a mám tady festivaly, galerie a program Rádia 1 v té první části kulturního servisu. Festivaly, to je trošku nadnesený to množný číslo, protože je tady jenom jeden festival a to je festival Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Teď galerie. Artotečka toho galerie v Uhelném mlýně Timo bude. Pražský hrad, Terezianské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Filipa Černého. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máj. V Doxu Radka Bodževič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café vystavuje kolektiv autorů, výstava se jmenuje Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kendridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie etc. Art, Jan Ambrus, O kresbě. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Trommel. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. V koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. Trafo Galery, Dana Bartoničková a Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Vivre. Studio Prona v Lounech, Human Nature. A galerie C12 v 18 hodin vernisáž výstavy Sweet Home Suite. Ještě jednou, Home Sweet Home. No a na Rádiu 1 v 18 hodin Jackpot, v 19 CD Nonstop dneska Sweat Song Clank Supernatural Delights. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a od 22 pořad Po zavíračce. Já pro vás budu mít ještě druhou část kulturního servisu, tradičně v 11 hodin a 40 minut to budou rubriky, koncerty a tanční dny, filmy a repetice programu Rádia 1.

0: Srabe, já chci lomcováka!
1: Promiňte, ale tohle je největší lomcovák ze všech lomcováků, co znám, jakože se Jack Daniels jmenuju.
0: Nevidíš se do pusy, Jacku. Největší lomcovák ze všech lomcováků je Radio 1. Tak švihni zadkem a...

tak, moji milí. Milej přítel a kolega Martin Krojidlo se dneska dožívá významného životního jubilea a tak si objednal tuhle tu pecku, já myslím, že se pro něj hodí. Tohle jsou Revolting Cocks. Do you think I'm sexy? Tak Marti, to je pro tebe.

stand up, please.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Máte chuť

0: Kaufmannovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Reklama na Radio 1.

No a je tady soutěž. 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí kašpárek v rohlíku, vohnout 100 zvířat, Vltava, skotačící kulomet, šafuňky gang a britský písničkář Sam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem a dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu obřího slámového hopsaliště a nebo jízdy na stupátku populářského auta. Více informací se dozvíte na festivalkefir.cz. V téhle soutěži můžete vyhrát samozřejmě dvě vstupenky na Kefír a taky voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, anatomický polštář od Connected, poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. A 28. srpna získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Pozor, telefonní číslo do studia Rádia 1 je 210 323 919 a vyhraje ten, kdo jako první bude znát správnou odpověď.

0: za mnou. No a teď už k soutěžní otázce. Kdo stojí za One Woman cirkusem s názvem Divadlo u Plotny? A teď máte na výběr ze tří možností. Za A to je Eva Trnková, nebo za B to je Pavla Jonsonová, anebo za C Jana Hubka-Vanísková. Která z těchto tří dám stojí za One Woman cirkusem s názvem Divadlo u Plotny? 210 323 919 zavěšu teď. Tak, koho pak máme prvního na lince Rádia 1, tady je Zdeněk, haló, haló.
1: Ahoj, ahoj, tady Michal.
0: Tak Michale.
1: Tak já myslím, že je to roce Jana Hubka-Vanísková.
0: Tak to si myslíš správně, jenom pro zajímavost, věděl bys, komu patřily ty jména těch prvních dvou dam, jenom pro zajímavost. Já.
1: Tak to vůbec netuším teďka.
0: Netušíš. Eva Trnková je bývalá kytaristka skupiny Panika a Pavla Jonsonová je z kapely samozřejmě Dibuk, že jo? Nemohl jsem si rychle vzpomenout. Takže to je jenom pro zajímavost, to byla taková chytačka. Samozřejmě správná odpověď Jana Hubka-Vanísková a ty seš vítěz a jedeš na kefír. Vydrž mi tam, jo?
1: Tak super, díky.

Legendární skladba The Impossible Dream, která existuje ve stovkách, možná i tisíci různých cover verzí. Původně pochází z broadwayského muzikálu Man of La Mancha na Don Quixotovský téma. A mezi jinými tuhle věc naspíval třeba Frank Sinatra, ale tohle byly Carter z jejich alba 1992, The Love Album.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
6: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Reklama na Radio 1.

0: 91 čárka 9.
1: No a teď na Rádiu 1 Coach Party. Nothing is real.

0: Cool.
1: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v Hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový projekt

Ukázka z třetího studiového alba amsterdamského dua Another spolu s Benny Singsem se jmenuje Dance Till It's Over featuring 3DDY. A závěrečnou novinkou je track Muertos od francouzského elektronického producenta Nixtamal.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida the Young, Dušan Vlk či Gufrau.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: jedno.
1: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky v kinech od 6. srpna.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Jenom pár hodin poté, co jsem minulou středu dovysílal, se na sítích objevila smutná zpráva, že se ten den ráno, čili minulou středu ráno v ranních hodinách na okraji Dublinu na motorce zabil zpěvák Glenn Hansard. To byl strašně fajn člověk, měl jsem tu možnost se s ním jednou krátce potkat a mrzí mě, že jsem toho s ním nemohl probrat víc. Tak tohle je vzpomínka na Glenna Hansarda. I'll be you.

Tak to byla vzpomínka na nedávno tragicky zahynulého Glenna Hansarda. A tohle je Beck. Beautiful Way.

11.40 a Fous, druhá část kulturního servisu Rádia 1 na středu 5. srpna. Koncerty a tančiny, filmy a program Rádia 1 závěrem. Tak tedy ty koncerty a tančírny. V Zach z pubu v Plzni dneska od 8 hodin bude řádit Moje maličkost s hudbou Praha. Tak tam koukejte bejt. V Jazz Doku dneska od 21 hodin Gavin Skeks a Otto Heinitz Band. V Rock Cafe od 20 hodin Total Chaos, Room Kicks a Blank Out. Areál 7 Holešovice, 19 hodin Dropkick Murphys. Teď filmy. Bio oko 2030 Pride. Duhové ozvěny Pornfestu. Letní kino Dlabačov 21 hodin Muž z Acapulca. Kino Světozor ve 20 hodin Odysea. Edison Film Hub 19 hodin Princezna Kosmolesba. A v 21.45 Sex a smrt v kempu Miasma. Kino pilotů 20.30 Odysea a v 21 hodin drama. Letní kino Meat Factory 20.30 Vagabond. Kino přítomnost 20.30 Odysea a Jasoň centrum ve 20 hodin Mistrině. No a na Rádiu 1 v 18 hodin jackpot, v 19 dnešní CD nonstop. Sweats & Clank a Supernatural Delights. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a ve 22 hodin po zavíračce. Kulturní servis má i svoje reprízy. První část uslyšíte znovu ve 13 hodin a tu druhou, co jsem četl teď, uslyšíte znova v 16.15.

doba ledová, no venku to úplně tak jako nevypadá. Ice Age, tahle věc se jmenuje Star. A já se s váma budu za chviličku loučit.

jsou Stars, písnička se jmenuje Ageless Beauty a ještě potom Tiny Ruins a jejich Holograms. A to je ode mě vše, už se na vás tady pilně připravuje milý kolega Gadžo, tak si s ním užijte vysílání Rádia 1 následující 3 hodiny. Od mikrofonu Rádia 1 se loučí Zdeněk Nejk a naslyšenou se budu těšit zase příští středu mezi 9 a 12. Ahoj.

0: A-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Reklama na Radio 1.

0: out to me.
1: Yes. Na vlnách jedničky vás zdraví Martin Gadžo.cz. Kolega David Pomaháč vyrazil na prázdniny, tak jsem z náhradnické lavičky, respektive spíš z plážového lehátka, nastoupil rovnou do éteru. Můj dnešní výběr bude hodně rozmanitý, trochu plánovaný jako takový tropický karneval. Připravenou mám porci nahrávek brazilské a kolumbijské hudby, přidáme africké zpívánky, bude špetka karibské muziky, zahrajeme si vybrané věci z minulého století, nebo si připomeneme některé letní koncerty a festivaly. Tak pojďme na to.

Aha, od mikrofonu Rádia 1 vás ještě jednou zdraví a hezký poslech přeje Martin Gadžo.cz. Dnes hraju místo kolegy Davida Pomahače, který je na prázdninách. V jednu hodinu nás čeká kulturní servis, nebo myslím po jedné hodině. Ve dvě hodiny přijde na návštěvu do studia zakládající člen kapely Bengas, kamarád Milan Miguel Horvát. Tak tady bude veselo, budeme si hrát romské písničky. Jenže to bude až po druhé hodině, teď si dáme nahrávku Sonder, kterou má na svém kontě britský producent Barry Can Swim. Skladba pochází z desky, která mu vyšla u labelu Ninja Tuna.

0: Pitlík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Reklama na Radio 1.

To byla věc z posledního alba Heavy Heavy od edinburské Party Young Fathers. Pamatují si to obrovské nadšení, opravdu euforie z jejich koncertu v Brně na festivale Popmese. Hráli tam před pár lety a dodnes z toho žiju vlastně. Velkým favoritem letošního ročníku je nigerijský rodák Steven Umoh, známý jako Obongjer. Na brněnském velotrohu Veledromu se letos objeví teď v pátek 7. srpna.

Mm-hmm. Fred Again na Rádiu 1. Následující skvělá prázdninová záležitost je novinka z minulého měsíce. Věc, pod kterou je podepsaná berlínská dvojce Bukašejt.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Pokud máte rádi poctivé keltské pogovačky, pokud posloucháte třeba bostonskou partu Dropkick Murphys, tak myslím, nebo jsem přesvědčený, že jejich koncert dnes večer v Holešovicích určitě neprošvihnete.

0: Ano, je tady skutečně soutěž Rádia 1. Nám už hraje Overmono se skladbou Gang. No a o co se právě teď bude hrát? Bude to krásná výhra, budou to dvě vstupenky, dvě třídenní vstupenky na festival Pop Mese, který začíná už zítra. Takže dobře poslouchejte. Sedmý ročník festivalu Pop Mese se uskuteční už tento týden od 6. do 8. srpna opět v areálu brněnského velodromu. Headlinery letošního ročníku jsou OK Lou, Einsteinsen de Neubanten a Overmono nebo například Richard Miller. Celou stopu tradičně otiskne i československá scéna, mimo jiné skupiny jako Gufrau, Dukla, Nina Kohout, Mutanti hledají východisko nebo Past, no a mnoho dalších. Program a více informací najdete na webu popmese.cz. Jeden šťastlivec za chvíli vyhraje dvě třídenní vstupenky na festival Pop Mese tím, že zavolá na telefon číslo, to si můžete dopředu napsat, které zní 210323919, no a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Zatím nevolejte, telefon je totiž zablokovaný, volejte, až vám přečtu otázku, která bude bez nápovědy. A ta otázka zní, jaké je rodné jméno hudebníka a frontmana skupiny Einsteinsen de Neubanten Blixy Bargelta. Volat na číslo 210323919 můžete právě teď. Tak, a máme tady prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza. Haló, haló, slyšíme se?
1: Ahoj, tady Míra.
0: Ahoj, Míro. Tak ještě jednou zopakuju v rychlosti otázku, jak zní rodné jméno Blixy Bargelta?
1: Tak mě už to tady kolega hlásí, Hans Christian Emerich.
0: Kolega ti to hlásí naprosto správně, je to skutečně správná otázka, jeho rodné jméno skutečně zní Hans Christian Emerich. Ty jsi právě teď vyhrál dvě třídenní vstupenky na festival Pop Mese, tak já ti moc gratuluju.
1: Dík, jedeme s kolegou.
0: Perfektní, tak já doufám, že si to užijete. Já tě jenom poprosím, Míro, vydrž mi na drátě, mimo vysílání si řekneme více k té výhře.
1: Dobře.
0: Díky moc, ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
2: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fux2.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Reklama na Radio 1.

Na rádiu 1 dohrála pařížská dvojce Polo and Pan. Na začátku mého dnešního vysílání jsem avizoval, že si zahrajeme taky jemnější věci k poslechu. Tak tady máme jednu z nich. Nahrávka pochází z krásně zasněné desky Ocasios y Albas, kterou má na svém kontě kolumbijská zpěvačka a skladatelka Manuela Ocampo. Album vyšlo teď v sobotu, 1. srpna, my si ho připomeneme křehkou písní Tangara Palmiera.

Posloucháte Rádio 1, je tady kulturní servis na tento den, což je středa 5. srpna. V kolonce festivaly mám informaci o tom, že festival Landscape je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Pokud byste dnes chtěli zajít do galerie, se třeba trochu ochladit, tak Art to galerie v Uhelném mlýně, tam je výstava Timo pod názvem Bude. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahradách, tam jsou vystaveny nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje uvádí výstavu Filipa Černého, Národní galerie Praha, Veletržní palác, uvádí výstavu Františka Koblihy, Cyklus Máj. Dox Radka Bodževič, Faust, Galerie hlavního města Prahy, Zvon, Vezlavý jezdec. V závorce je napsáno a liberální utopie 90. let. Půjdu se podívat. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy uvádí výstavu Trnkova zahrada 2. Rock Café uvádí... Tam je výstava kolektivu autorů Wall of Hope, Kunsthalle Praha, William Kentridge, Moravská galerie v Brně uvádí výstavu Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera, Umělecko-promyslové muzeum v Praze uvádí výstavu Chata, fenomén ve světě moderní architektury, Meat Factory, galerie Zeď, tam vystavuje Tomáš Mitura, galerie Etcetera Art má výstavu Jana Ambruze o kresbě. Pragovka galerie má výstavu Martina Nitry a Ivy Davidové. Osmička Humpolec uvádí otisky času v současné keramice. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. No a jsme zase u rubriky Festivaly galerie. Natália Pejchová je v Karpučino galerii, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Pincl, Trommel, galerie Rudolfinum, výstava Datas, Vila Pele, Antonín Střížek a jeho výstava Svět od vedle. V koleji 1 v Březnici, tam vystavuje Jaromír 99, Trafogalerii Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne světla noci, Chemistry galerii Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Mísař, Studio Prona v Lounech, Human Nature, Galerie C12 od 18 hodin, dnes vernisáž výstavy Home Sweet Home. Ještě informace o tom, co zde uslyšíte dnes na naší frekvenci Rádia 1. 18.00, Jackpot 19, CD Nonstop a zhruba za hodinu, ve dvě hodiny, přijde Milan Miguel Horvát, muzikant, který bude vyprávět příběh 25 let kapely Bengas.

Tak to byl kulturní servis Rádia 1 na tento den. Středa 5.8. A tohle už je Estación Esperanza. Sofia Curtesis with Manu Chao. Hezký poslech přeje Martin Gadžo.cz.

To byla peruánka Sofia Curtesis, následující kolekce tří písní nás zavede do Brazílie, kde si silná karnevalová komunita muzikantů a tanečníků každoročně vždy 2. prosince připomíná Mezinárodní den samby.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky Gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství Van Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje max

maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Kaufmannovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
2: Tam tamy duní, kouř stoupá.
3: Trutnov, potr všech festáků.
2: 13. až 16. srpna.
3: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipí, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
2: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
4: Zdravím vás jako náčelník.
5: Já taky budu tam.
6: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Reklama na Radio 1.

Ze studia Rádia 1 vám krásný tropický den přeje Martin Gadžo CZ. Dnes jsem tady jako záskok za svého kolegu Davida Pomahače, který vyrazil s rodinou na prázdniny. Takže to vysílání je takové trošku v mém duchu, neúplně běžné. Následující nahrávka je skladba Fara z povedené elektronické desky Kairos, která vyšla minulý měsíc a je pod ní podepsaný britský DJ a producent Ben Norris, na klubové scéně známý jako O'Flynn.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia, a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v Hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový projekt

Ukázka z třetího studiového alba amsterdamského dua Another spolu s Benny Singsem se jmenuje Dance Till It's Over featuring 3DDY. A závěrečnou novinkou je track Muertos od francouzského elektronického producenta Mixed

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida the Young, Dušan Vlk či Gufrau.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Sí, no va.

Následující nahrávka je věc, která nás zavede do Lisabonu za kapelou Trinka. Jejich poslední nahrávka vyšla u německého labelu Agogo. IPčko si dnes připomeneme singlem Navega.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland. Bylo nic,
5: já jen kdybys měl... Skáčková legenda 100 zvířat se vrací pod kaštany do Rýgrových sadů. Přijďte si zatančit a užít si léty prověřené hity i nové songy z připravované desky. 100 zvířat. Čtvrtek 6. srpna. Rýgrovy sady. Vstupenky na prageopenair.cz.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Kapela Bengáz na Rádiu 1. Dnešním hostem ve vysílání jedničky je jeden ze zakládajících členů kapely Bengáz, špičkový kytarista, zpěvák, kamarád Milan Miguel Horvát. Migueli, vítám tě ve studiu.
1: Já tě zdravím a zdravím posluchače Rádia 1.
0: S kapelou Bengáz slavíte 25 let od prvního koncertu. Pamatuješ si ještě ty okolnosti, jak k tomu tenkrát došlo?
1: No, došlo k tomu tak, že vlastně my jsme hráli a byli jsme vlastně doprovodnou kapelou našeho folklorního souboru Perumos, který ještě v té době fungoval, a já, Martin a Žabák vlastně jsme byli součástí toho souboru a chodívali jsme takhle s nima hrát, pak se nás někdo všimnul a tak. A jednoho dne přišel Milan Bingáš Demeter, kamarád z Karlína.
0: Zdravíme
1: Bingáče, jasně. Který vlastně hrál s Vojtou Lavičkou, s Almem.
0: Aha.
1: Že má pro nás kšef, že se bychom...
0: Ale Alom byla cymbalovka, ne? Nebo...
1: Oni byli cymbalovka s Vojtou Lavičkou.
0: Jo.
1: A vlastně, jestli bychom si nešli zahrát s ním, protože mě vypadli muzikanti, jestli půjdeme do Mokropsy, se to jmenovalo u Prahy, na ten kšef, tak jsme tam jeli a vlastně od té doby jsme zůstali spolu. Vlastně on tam přizval Šíšu, našeho kamaráda, zakládajícího člena, Šíša, Miroslav Šisler, akademický malíř. Takže on vlastně nás takhle jako dal dohromady s Bingáčem a s klukama a prostě nás táhnul a dotáhl.
0: A vzniklo to spontánně teda?
1: Spontánně, protože Mokropsek a Šiša měl strašně moc známých a jemu to líbilo, to hraní s náma. Takže, hele, já mám výstavu, tamhle mám nějaký narozeniny, přijdete zahrát, říkám, jo. A my jsme spolu takhle zůstali, no.
0: První koncert jste vlastně teda měli jako neznámá romská kapela v Horní Dolní, teda v Mokropsích. A za pár let už jste hráli v Americe, v Kennedyho centru.
1: Ano, ano.
0: Tomu se říká raketový start? Raketový, čím si to vysvětluješ?
1: Jako jediná romská kapela na světě jsme tam hráli. No.
0: Fakt?
1: Opravdu.
0: Krásný. Čím si to vysvětluješ?
1: Já
0: si to vysvětluji
1: tím, že jsme měli stálou scénu, hráli jsme v divadelním klubu Rubín, kde jsme hráli každý pátek, sobotu. Jak se to hodilo, když jsme neměli kšef, tak jsme hráli samozřejmě tam. A jak jsem říkal, ten Šíša tam měl strašně moc kamarádů, jako muzikantů, pak měl ty malíře, že opravdu byl malíř sám, takže. Aha.
0: Takže jste hráli na různých vernisážích,
1: akcí Uma v Mánesu a tak různě prostě. A pak z toho lidi všímali, no, a jednoho dne jsme nás pozvali do České televize a hrát to kuře, víš, jak je taková ta nadace pro kuře, ne?
0: Aha, aha.
1: Tam nás viděla celá republika, že jo, a od té doby to jsou roztrhpita prostě s náma.
0: Hezky, tak vás pak hned lifrovali do Ameriky, do Kennedyho centra.
1: Všude možně.
0: Myslím, že zásadním momentem těch prvních let kariéry bylo vystupování před koncertem asi nejslavnější romské kapely všech dob, Gypsy Kings.
1: Ano.
0: Jaký to byl pocit?
1: No, to bylo u příležitosti vlastně vstupu České republiky do Evropské unie. Bylo to 1.5.2004, si pamatuju moc dobře. A vlastně my jsme jim dělali před kapelou my a slavná romská kapela Guločar, naši kamarádi.
0: No jasně, Guločar z Brna, že jo?
1: Z Brna, z samozřejmě. A oni, my jsme jim dělali teda před kapely. Bylo to úžasný, jako bylo to v jedné aréně tady v Praze. Úžasný to bylo, oni se nás pak pozvali vlastně k sobě do šatny, na nás jako Bengáz.
0: Wow.
1: A nechtěli ani novináře, nikoho, vlastně nikdo nechtěli mluvit, jenom prostě si pozvali nás, dali si s náma večeři, najedli jsme se s nima, udělali jsme si pár fotek a bylo to super, no.
0: Hezký zážitek. A vy jste vlastně v té minulosti je dobrý ještě zůstat. Že ještě před tou kapelou Bengáz, ty už si to zmiňoval, jste vlastně hráli jako tradiční romskou hudbu se souborem tvých rodičů, je to tak? Ano. Má Perumos.
1: Perumos, no.
0: Jaká to byla zkušenost, nebo co ses tam naučila od nich?
1: Tak hlavně ty tradiční písničky a tu kulturu naší, jako jak ji pojmout, jo, jak to vlastně lidem předat, to, co vlastně oni předávali nám a svým publiku, tak teďka vlastně to děláme, to samým, my se jenom pokračujeme v tom, to jsme začali, jo. Takže víte, že já mám rád jako tu tradiční hudbu, jo, cymbálovky, tradiční písničky, nejenom naše z Čech, ale samozřejmě z celého světa. Ať jsou to bulharský, rumunský, jugoslávský písničky, ruský, a maďarský, prostě my to máme rádi a rádi to prezentujeme.
0: S Perumos jste ale procestovali kus světa.
1: Ano, taky.
0: Myslíš, že to někdy ještě obnovíte?
1: Já myslím, že už asi těžko, protože mamince už je skoro 80 let a
0: Ale vy jste spolu někde teďkom vystupovali? Teď,
1: na Kamoru jsme spolu vystupovali, jako zaspívalo to krásně všechno, ale už ty nohy neslouží celky, jak by chtěla, a hlavně půlka rodiny, nebo tři čtvrtě rodiny je v cizině, že jo, takže,
0: jo,
1: takže jsme tady jenom já, maminky, ségra, jinak máma samozřejmě, jinak jsou všichni pryč v cizině.
0: Svojí hlavní kapelou z Benga slavíte 25. narozeniny. 14. srpna na palubě divadelní loďky Tajemství přijde David Kraus, tam dávám takový, nebo chystám takový čardašovej set jako Gadžo.cz. Celé to ale otevře nejlepší gypsy jazzová kapela v Čechách, skupina tvého švagra, kapela Django Always. Vím ale, že vy z Benga hodně zkoušíte, chystáte nějaký speciální program a jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat.
1: No program, my jsme právě chtěli vytáhnout ty, za těch 25 let ty nejslavnější písničky, které všichni skoro znají, a že by si to dali s náma. Jo, každý má ty svoje hity, jako Martin, nebo Bingáš, nebo Láďa Žabák, samozřejmě.
0: Jasně, zdravíme.
1: A první desky jsme udělali vlastně s Láďou sami, skoro sami dva jsme složili. A vlastně tyhle staré písničky, kdo už nikdo nehraje, vlastně, a kdo by to měl hrát, když ne my, že jo, když to jsou jasný, naše písničky,
0: jasný.
1: Nikdo jiný hrát je nebude jako prezentovat, takže my to tam odprezentujeme samozřejmě, a když bude nějaký jakoby Rochambeau, budou chtít tancovat, tak přidáme samozřejmě nějaký čardášky a tak, no, a doufám, že i ty to tam rozbalíš, že jo.
0: Na to moc těším, protože já se těším vlastně i na celou tu partu, na všechny ty kamarády, kteří přijdou. Ty jsi říkal, že ti Šíša volal, když jsi
1: jel se... Bylo právě, já jsem se psal se Šíšou, ale jsme
0: psali jste si, jo.
1: A on říká, to už je 25 let, říkám, brácho, už to je vlastně...
0: Je to letí tak, to vlastně, jak voda.
1: No, to je nedávno, jsme spolu byli ve Francii, měsíc jsme tam spolu žili, hráli. Aha, aha. Hráli jsme tam a to tak, on už má vlastně taky dospělý děti od té doby, že jo, 20 letý a tak.
0: Takže Šíša přijde?
1: Šíša přijde, určitě zahraje si
0: těším
1: s náma.
0: Těším se na to.
1: Já taky se na ní těším.
0: Koncert Bengas, ten, o kterém si povídáme na lodi, je beznadějně vyprodaný, ale posluchači, kteří mají rádi romskou hudbu, tě příští týden můžou taky vidět na zahájení festivalu Letní Letna. Ano. Ve středu 12. srpna v programu Šapito Fiesta hraješ se svojí all-star kapelou Miguel and Manuša. Čem je Miguel and Manuša jiná než třeba zmiňovaný Bengas? Jaký tam je rozdíl?
1: Je tam rozdíl v tom, že jsme jakoby menší parta, hrajeme písničky, které nehrajeme třeba tak často v Bengas, protože...
0: nejsou to autorský
1: věci? Nejsou to autorský věci, jsou to písničky, které mám rád, prostě, jak jsem říkal, maďarský, ruský, polský, cokoliv, prostě, co mě napadne, španělský a tak dále, samozřejmě Gypsy Kings, a to tam vlastně si zahrajeme a mám rád, když lidi tančí prostě a na té letní Letné je to vždycky skvělý a bomba prostě. Takže tam přijdeme my, naše kapela Miguel Manuša, to je prostě vlastně taková malá parta Bengas, no. Základní člověk
0: Bengas. Je potřeba poděkovat našim kamarádům z Ar-Artu, že to umožní a že tam přijdou, taky tam zahrají vlastně Gypsy Jazzový Django Always, ty máme moc rádi, Kája je úplně boží, jo, a vlastně všichni tři ty kluci. No a přijde taky můj kalifornský kolega Douglas Arejanes, s tím se znáte, tak to bude, tak i na Letné to bude moc pěkný. Vašável. Hezky, čoromoro. Hele, já jsem se chtěl ještě zeptat na Miguel and Manuša. Je to vlastně elitní sestava velice žádaných muzikantů, že jo, všichni hrají v Bengas, ale, nebo velká část hraje v Bengas, kluci, ale taky hrají u Báry Hrzánové v Kondurangu, s Ondrou Gizmanem, s Máriem Bihárim v Bachtale Apsa, nebo s Davidem Krausem v Gypsy Brothers. Je těžké udržet pohromadě takovouhle vlastně vzácnou a žádanou sestavu.
1: No my jsme vlastně rodina, že jo, takže jako to ne... Když prostě máme čas a vyjde nám ten termín, tak vždycky prostě tu malou partu, když nás pozve někdo a chce to, tak prostě vyjedeme a jsme ve čtyřech. Já, Martin, s kterým vlastně už vyrůstáme od 6 let, spolu jsme od základky, celou základku spolu. Pak
0: jsme já jsem právě četl, jak ty jsi říkal, že pro tebe vlastně největší takovou jako osobní devízou je, že jste pořád spolu, že jste jako rodina, jako kamarádi až do konce.
1: Budem spolu až do konce, protože my jsme od základky spolu, pak na učňáku, pak jsme měli děti. Že?
0: Jak se to dá 18. vydržet vlastně? Víš co, dneska to není.
1: Hrajeme. První koncert jsme měli v 12 letech, já, Martin a Žabák.
0: Ok.
1: Tam bylo 12.
0: Dneska. Jste byli sousedí, nebo jste chodili do jedné školy?
1: Jsme chodili do jedné školy. Ještě.
0: Jasně.
1: A vlastně dneska nám je 55, jo, takže dneska. A pořád spolu, to je dobře, no. Já se to už tak jakoby vážím, že jo. Nejenom kvůli tomu, že jsme kamarádi, ale i toho času. Prostě to je jako z života.
0: Moc děkuji za tvoji návštěvu. Díky moc, že jsi našel čas přijít do vysílání Rádia 1. Milan Miguel Horvát. Příští týden ho můžete vidět s kapelou Miguel and Manuša na Letní Letné ve středu 12. A ti z vás, kteří mají stupenky, tak 14. srpna v pátek na palubě lodě Tajemství. Milane, děkuji za návštěvu.
1: Já taky děkuji a moc se těším na všechny.
0: Jo. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Zemí vip tip, stávat, tibi dip tip, ept, stávat, tibi dip tip, džamou, džamou.

0: blíže. Právě se začíná.
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky. Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu. Haligali a létající kačeři. Hadížena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350. A jako zlatý řep večera, opička Kiki. To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je...

0: jedno.
1: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
2: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky v kinech od 6. srpna.
4: Obrovská slevová akce v

Mambo Woman, teď zrovna na Rádiu 1. Následující píseň, ta už bude, nám poslouží jako pozvání na velký karibský víkend, na velký reggae víkend do Louňovic pod Blaníkem. Teď v pátek a v sobotu 7. 8. srpna. Pokud máte rádi karibskou muziku, pokud máte rádi soku, mento, calypso, teda nejenom reggae, ale taky třeba world music, tak určitě přijďte, myslím, že by se vám to mohlo líbit.

druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička Všetko.

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Je tady finále mého dnešního vysílání. Dnes jsem tady byl jako záskok za kolegu Davida Pomahače, který je s rodinou na prázdninách. My se spolu uslyšíme, myslím, v neděli 16. srpna, tradičně dopoledne od 11 hodin. Taky se můžeme potkat osobně, třeba teď v pátek budu hrát jako Gáčo.cz na velkém reggae víkendu v Louňovicích pod Blaníkem. V sobotu pak hraju na zámku v Mikulově. Příští týden, 12. ve středu, si dám společně šapito fiestu tady s kamarádama v rámci zahájení festivalu Letní letna. Nebo pak 14. se můžeme potkat na lodi Tajemství na velkém narozeninovém bašavelu kapely Bengas. Mějte se pěkně, děkuji vám za pozornost. No a pokud se nic zvláštního nestane, tak v neděli 16. srpna tady na Vlnách jedničky. Čus!

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

0: Reklama Rádia 1.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Reklama na Radio 1.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj. Ahoj, ze studia Rádia 1 vás zdraví Josef Radílek, jsem tu dnes s vámi od 3 do 6 hodin, klasicky jako každou druhou středu. Mám pro vás připravenou řadu novinek i řadu vzpomínkových písní. Vykopáváme novinkou od britské londýnské zpěvačky Tyson, The Edge, featuring No Such Thing a Kobe Say.

0: Kamarádia jedno.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1. Světlo v lese.
1: Tak teď si dáme jednu vzpomínkovou. Před týdnem nás opustil Glenn Hansard. Včera proběhl velkolepý pohřeb. Pustíme si proto píseň, krásnou píseň s názvem Lay Me Down z alba For The Birds, jeho kapely The Frames z roku 2001.

právě nám dohrála Sinéad O'Connor, I am stretched on your grave. Přišlo mi tak nějak příhodný tohle pustit po Glenu Hansardovi. Zdravím Tomáše a malou Verču, díky, že posloucháte. Tohle je palestinský producent, který se říká Al Nather, a skladba s názvem Hie.

Teď si dáme další novinku, New Yorkští Channel Beats. A píseň s názvem Silver Cups z nového alba Your Day Will Come. Za mě jedna z nejzajímavějších kapel nových posledních let.

Tak tohle byl dánský snuggle, věc s názvem Suntan. A teď si dáme společný track producenta Bad Techno alias Pavel Miljakov z Ukrajiny, ale momentálně sídlící v Berlíně, a zpěvačka Trish, My Hair Funk.

Tak dozněvá nám Bad Techno and Trish, My Hair Funk, následuje Blood Orange, The Train, King's Cross featuring Caroline Poláček. A po této písni bude následovat soutěž. Budeme soutěžit o dva vstupy na koncert 100 zvířat 6.8. v Rígrových sadech. Tak kdybyste rád zasoutěžil, tak si připravte, nažavte telefony a za pár

0: Tak, vážené posluchačky, vážní posluchači, nastal čas na soutěž Rádia 1, je 3:15. A dnes soutěžíme o 2 vstupy na koncert 100 zvířat 6.8. v 18 hodin v Energy pubu Riegrovy sady Praha. Česká skáčková legenda oslavila loni 35. narozeniny a 6. srpna se vrátí pod kaštany do Riegráčů. Čekají nás léty prověřené hitovky i songy z nové desky, která vyjde na podzim. Přijďte si zatančit a užít si jedinečný vibe jejich muziky pod širým nebem. Více info na prageopenair.cz. No a telefonní číslo do studia je 210 323 919, a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na otázku, kterou za chvíli vyřknu. Ještě jednou zopakuju číslo do studia 210 323 919. A otázka zní, jak se jmenuje solová deska zpěvačky 100 zvířat Jany Jelínkové? Za A dáma s čápem, za B dáma s kloboukem, za C dáma se zvířaty. Tak a máme tu první volající, nebo první volající. Halo, halo, ahoj, tady Josef, slyšíme se?
1: Ahoj, tady, nebo dobrý den, tady Šimon.
0: Ahoj Šimone, zdravíme.
1: Ahoj, ahoj, tak my jsme s Luzkou zkusili, že to je Céčko.
0: Céčko, říkáte tady dáma se zvířaty, tak to je bohužel špatná odpověď, je mi líto, tak příště snad zkusíte štěstí znova a třeba to vyjde.
1: Jasně, díky,
0: mějte. Hezký den, ahoj.
1: Ahoj, taky díky.
0: Pospátku spolu den po nočním nápadu. Tak, máme tu další telefonát. Halo, halo, ahoj, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se?
2: Jo, slyšíme.
0: Ahoj, ahoj, tady Josef.
2: Tak. Ale nejsem si úplně jistý, řekl bych dáma s čápem, ale to byla písnička, to zvířata asi.
0: No, ale je to i název toho alba, je to správná odpověď. Aha, dáma s čápem, takže moc gratuluju, vyhrál si 2 vstupy, nebo vyhráváš 2 vstupy na koncert 6.8. v Riegráku. Tak doufám, že si to pořádně užiješ, s kýmkoliv tam půjdeš a zůstaňme na drátě, ještě vyřešíme podrobnosti, jo? Tak díky. Jasný, a gratuluju. Díky.

Dohrává nám Nick Rattigan alias Current Joyce, krásná píseň s názvem Kids. A Current Joyce vystoupí tuto sobotu, nebo neděli, na festivalu Popmese v Brně.

0: Krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia, a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v Hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový projekt

Ukázka z třetího studiového alba amsterdamského dua Another spolu s Benny Singsem se jmenuje Dance Till It's Over featuring 3DDY. A závěrečnou novinkou je track Muertos od francouzského elektronického producenta

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida the Young, Dušan Vlk či Gufrau.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Jak jste právě slyšeli, novinkou číslo 1 v hitparádě je píseň s názvem Fantasy od americké hudebnice z Wisconsinu Julie Holter. Krásná věc, pustíme si ji.

To byl nový single od zlínského hudebníka Chaba Lacigi, Jamie XX. A teď si dáme první track z nového EPčka londýnské zpěvačky Fauzie z EPčka I Was Here For A Moment a track s názvem Guide.

Tak ještě jednou krásné odpoledne všem posluchačkám, posluchačům Rádia 1. Od mikrofonu vás zdraví Josef Hradílek. Dnes máme 5. srpna, středu, svátek má Kristián. Všechno nejlepší všem Kristiánům, kteří nás poslouchají, i těm, co nás neposlouchají. Před chvíli dohrála skladba You I Love od Coco Bryce. Dovolil jsem si trošku starýho dobrýho junglu. No a vzhledem tomu, že čtvrt na pět, pojďme se podívat na kulturní servis, tentokrát na koncerty, tančírny a filmy. Začneme koncertama, tančírnama, Zex Pub v Plzni 20.00, Hudba Praha, Jazz Dog 21.00, Gavin Skeks a Otto Hejnic Band, Rock Café 20.00, Total Chaos, Rum Kicks a Blank Out a Areál 7 Holšovice 19.00, Dropkick Murphys. Kam dnes můžete zajít večer do kina? Bio Oko 2030 Pride, duhové ozvěny Pornfestu, letní kino Tlabačov 21.00 Muž z Acapulca, kino Světozor 20.00 Odyssea, Edison Film Hub 19.00 Princezna Kosmolesba a 21.45 Sex a smrt v kempu Miasma. V kině Pilotů 20.30 Odyssea a 21.00 Drama, letní kino v Meat Factory 20.30 Vagabond, kino Přítomnost 2030 Odyssea a Jasoň Centrum 20.00 Mistrině. No a na co se můžete těšit na Rádiu 1 dnes večer od 18 hodin, až skončí můj set, proběhne jackpot v 19 hodin CD nonstop se Sweatson Clank Supernatural Delights. Ve 20.00 Call It Anything, 21.00 Zátiší a ve 22.00 po zavíračce, tentokrát zaměřený na Afrobeat. Tak jo, to je z kulturního servisu vše. Pokračujeme dál v pouštění písniček do 18 hodin s Josefem Hradilkem na Rádiu 1. Pojďme na to.

Rovnou navážeme na pozvánku na dnešní edici pořadu po zavíračce zaměřenou na Afrobeat a pustíme si Tonyho Allena a Africa 70 Afrodisco Beat. Písnička má skoro 12 minut, tak se uvelepte a zaposlouchejte se. Klidně si zatancujte u toho. Kdyby vás cokoliv zajímalo, pište do chatu, nebo kdybyste jen tak chtěli pozdravit, rád vás pozdravím zpátky.

0: obědu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Na mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Reklama na Radio 1.

0: Tak doznívá nám novinka od londýnského experimentálního dua Curbside Lambsier, No Ordinary Word, teprve jejich druhý single vůbec, první single vydali letos v červnu, Man the Door.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Tak na téhle novince spojili síly londýnský Bard a MC a producent James Messiah a producentka May, track s názvem Grave, skvělá věc, skvělý beat. No a teď si dáme francouzskou divu OK Lou, track s názvem God's Chariots. OK Lou loni vydal skvělý debutový album Choke Enough, který já si pouštím pořád dokola už přes rok. No a taky to bude pro mě osobně asi nejvíc očekávaný koncertní zážitek tohoto léta. OK Lou vystoupí tento pátek v Brně na festivalu Popmese. Festival, který má obecně skvělý line-up, tak pokud byste neměli co s víkendem, tak doporučuji zvážit návštěvu festivalu Popmese.

Tohle byla novinka od londýnského zpěváka, producenta, který se říká Lancer, Too Late. Tohle už jsou Safe Mind, Standing on Air, loňský banger. Posloucháte Rádio 1, za 9 minut bude 5 hodin. To znamená ještě tak hodinka se mnou a s mým výběrem hudby. Doufám, že se máte dobře v tomhle vedru.

0: nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

a Fouché z Kelelina nového alba New Avatar a track s názvem New Life Forms. Teď máme domácí fresh věc Lukáš Vedra alias Florbal a Mar Junior Skincare z jejich loňského skvělého EPčka Multisport.

Rádio 1. To je Rádio 1. Tak to byla Evanora Unlimited a Echo 2K DBU. Novinka od Trickyho právě teď, Be Still in the Pain featuring Mitch Sanders a Run Red Rambo.

pustíme duo Kiss Facility, Sega Bodega a Maya Alkhatery. Letos vydali své skvělé debutové album s názvem Chazna, kde krásně kombinují shoegaze, klubový pop a arabsky zpívaný text. Tohle píseň s názvem Plasma. A Kiss Facility vystoupí 30. září v pražském klubu Fuchs 2.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
2: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, může skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
2: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Good afternoon.

Tak to byl Jesse Protein s hostujícím nigerijským v Londýně usazeným zpěvákem Obong Jayar, který vystoupí taktéž tento víkend na festivalu Popmese v Brně. A na festivalu Popmese vystoupí také tato australská producentka Samantha Poulter, která si říká Logic 1000. To je skladba s názvem All In For You s hostující zpěvačkou Kučka.

druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Teď si dáme novinku od mladého pražského experimentálně rapového uskupení Upground, song s názvem Čekací doba.

To byli mladíci z Upground, Čekací doba, novinka letošní. A teď si dáme další zástupkyni mladé generace rapperů, raperek. GG333 333 degrees, taky letošní single. A GG333 vystoupí tento týden nebo víkend v Plzni na festivalu Inspiral Garden, který probíhá celý týden, vlastně od 3. do 8. srpna v centru Plzně. A je to vlastně festival, který přibližuje plzeňskému publiku především československou alternativní scénu přímo v centru Plzně v Šafaříkových a Smetanových sadech. A kromě GG333 tam vystoupí například Fulcrum, Erika Rain, Marie April, Wild Tides, Temný Rudo, Gufrau, Tajge letos Monikou. Tak pokud se dostanete do Plzně v příštích dnech, tak doporučuji zavítat na festival Inspiral Garden.

Tak tohle byl single s názvem Camera od královny současného popu Charlie XCX z jeho z Bruce nového alba Music Fashion Film, které je podle mě velmi povedené. A teď už Lucy Bedrock, How to Pretend.

0: CD Nonstop.
1: Za Dantempo elektronickým projektem Sweats & Clank najdeme už od počátku minulé dekády amerického producenta Thomase Wilsona. Jeho třetí album Supernatural Delights vyšlo v roce 2019 pro label Friends of Friends. A vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

Tak vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, můj čas je dneska pomalu chýlí ke konci. Rozloučím se s vámi posledníma dvěma písněma. Po druhé si dnes pustíme francouzskou hudebnici a zpěvačku OK Lou. Skladbu s názvem Harvest Sky z jejího holandského alba Choke Enough. OK Lou vystoupí tento pátek na festivalu Popese v Brně jakožto headlinerka. No a potom zazní ještě na závěr ještě jednou Glenn Hansard a jeho živá verze písně, irské lidové písně The Parting Glass, která se většinou zpívá na konci různých sešlostí v hospodě nebo i na pohřbech a tak podobně. Tak se mějte krásně, krásný týden, opatrujte se, přežijte nějak to vedro. A naslyšenou příští pondělí v můj obvyklý vysílací čas od 6 do 9 hodin ráno. Celý dnešní tracklist najdete na webu Rádia 1. Mějte se, ahoj.

0: kukuřicovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Bylo nic, já jen kdyby jsi měla...
2: Skáčková legenda 100 zvířat se vrací pod Kaštany do Rýgrových sadů. Přijďte si zatančit a užít si léty prověřené hity i nové songy z připravované desky. 100 zvířat. Čtvrtek 6. srpna. Rýgrovy sady. Vstupenky na prageopenair.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 za platíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Reklama na Radio 1.
11: Jackpot.
12: Jackpot.
11: T'as gagné le jackpot, mon vieux.
13: Pěkný podvečer, po 6. hodině na Rádiu 1 zacinkal jackpot a od mikrofonu vás i srpnu zdraví Tomáš Novotný. 159. vydání tohoto pořadu zahájíme se skladbou Down on My Luck, kterou si pouštíme v Eastern Block remixu. Příjemný poslech.

Jackpot. Připrav se, hraje.

první polovinu 159. vydání pořadu Checkpoint zakončíme s Dykem Danem Make Your Move. A já připomenu, že playlist tohoto pořadu najdete na stránkách Rádia 1 v sekci pořadu Checkpoint anebo také na Mixcloudu pod každým dílem.

0: jedno.
1: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky. V kinech od 6. srpna.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Jackpot.

druhou polovinu 159. vydání pořadu Jackpot jsme zahájili vzpomínkou skladba Love on Top a za chvíli Tim Deluxe It's Just Won't Do NAJ Dub.

0: kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio 1.
3: Pajs Šulix, Rádio 1.

CD non-stop. Máme tu 19. hodinu středu a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje za Saloon, tentokrát s tímhletím americkým elektronickým dubbedem po projektem Sweats and Clank, a bude znít jeho třetí studiové album Supernatural Delights, které vyšlo v roce 2019 na vydavatelství Friends of Friends. My si dáváme tohodle hudebníka vlastním jménem Thomas Wilsona do CD non-stopu ne náhodou. Teďka vydal minulý měsíc své nové album s názvem Superstuff, a to opět na této kalifornské značce z LA Friends of Friends. Sweats and Clank je rozhodně zásadní postavou downtempo elektronické nebo možná i experimentální beatové scény z Kalifornie, z Los Angeles konkrétně. Thomas Wilson začínal co by DJ a později multi-instrumentalista na poli instrumentálního hip-hopu, bassové muziky i pak později downtempo elektroniky, ambientu či lo-fi elektroniky s soulovými prvky. Každopádně narodil se ale v Paříži a vyrostl pak v kaňonu Topanga nedaleko Los Angeles. Na hudební scéně začal původně vystupovat pod pseudonymem Take. V té době stál u zrodu také legendárních klubových nocí Sketchbook, které položily základy proslulému hnutí Low End Theory, jež formovalo moderní podobu právě beatové scény v LA. Později přijal ale svůj nový alter ego Sweats and Clank, pod kterým jeho hudba získala globální ocenění a byl právě oznáván za svůj intuitivní přístup ke kompozici, kde vždy dává přednost emocím před žánrovými škatulkami. Jeho skladby často propojují hřejivé textury Fender Rhodes, piana, acidových basových linek, či prvky zase i z jazzu zde najdete, nebo houseu. Jeho prvotiny, tenkrát ještě pod pseudonymem Take, se objevují už od konce 90. let, vydal několik alb, myslím, 5, a až v té minulé dekádě začal používat své nové alter ego Sweats and Clank. Pod názvem Sweats and Clank, respektive tenkrát ještě Take aka Sweats and Clank, se objevuje na značce All City v roce 2010, to bylo splitko s Matthew Davidem, a o 2 roky později už na značce z Německa Project Moon Circle najdete jeho 12-palcové EPčko Elevate Me. Tam pak také na této berlínské downtempo značce Project Moon Circle debituje svou albovou prvotinou You, Me, Temporary, která už tenkrát nabídla příjemnou downtempo, hip-hop, glitch, elektronickou směs, kde najdete i vokální hosty, mimo jiné třeba Viktora Diple, Anu Weiss, Denira Farrar či Ango. A doplním, že ten týž rok 2013 se objevuje také jeho EP Heading East pro značku Perfect Touch. Pak se navrací až po 3 leté odmlce EPčkem Collage Dropout a v roce 2017 ho pak už poprvé upisuje také vydavatelství Friends of Friends, kde nejdříve vydává 5-skobové EP Take I Was Me, a rok později i EPčko Entwined Get It Back. A právě tyhle singly najdete na jeho pak druhé studiové desce Fine Lines, která vyšla na jaře v květnu roku 2018 na značce opět Friends of Friends, a vy tam najdete spolupráci tentokrát s vokalisty jako Ride Along, Anna Calvo, Sarah Saldivia či Ango opět. Vy však dnes uslyšíte jeho třetí studiové album Supernatural Delights, které znamenalo v tvorbě Sweats and Clank zásadní posun a záměrně se tenkrát odklání od tehdy populárního žánru Future Bass, namísto toho se zaměřuje více na organický, hřejivý, prosycený sluncem zvuk, který právě načerpal na západním pobřeží Spojených států. No a vytváří pěknou organickou koláž celkově 12 nahrávek, kde vyniká i jeho právě instrumentace, a nahrál zde sám kytaru, baskytaru, dechové nástroje, flétny i vibrafon. Doplním, že tohleto album také předcházelo v roce 2019 v dubnu EPčko s názvem Low Moon, z tracky jako Brilliant Blue, Making Love nebo právě Low Moon, který zde dostali remix od Mecca 83. No a na značku Friends of Friends se pak albově navrací hned následující rok 2020 deskou Good Days a o rok později dalším albem Path of an Empath. To bylo hned v lednu roku 2021, tentokrát instrumentální hip-hopově orientovaný 6-skladbový dílko. To klasické pak album se objevuje o rok později v roce 2022 pod názvem Postcards, které nabídlo opět příjemných celkově 10 nahrávek na poli downtempo hřejivé elektroniky. No a vy jste pak mohli zaregistrovat jeho další albový počin na značce Friends of Friends na podzim roku 2023. To bylo 13-skladbové album A Free Mind, kde najdete spolupráci třeba se Steve Spacekem, Aumach, dále Illingworth či SPAčkou Aya. Každopádně, jak jsem řekl, my si připomínáme tohodle Matadora z LA, Thomase Wilsona aka Sweats and Clank, v souvislosti týká s jeho novým albem Superstuff, ze kterého jste mohli zaregistrovat singly právě jako Perhaps, Cash Only nebo Sun Showers.
Opět výborné dílko, které nabízí fúzi soul jazzové muziky, která čerpá hodně ze 70. let, ale zároveň i houseu či moderní beatové kultury. A doplním, že letos ho doplnilo také čistě skvělé EPčko z kraje letošního roku Perhaps na značce Friends of Friends. Teď už ale Sweats and Clank, jeho třetí album, deska s názvem Supernatural Delight z roku 2019 a já vám přeju krásný poslech. CD Nonstop. 3, 2, 1, 0.

Yeah. I'm just...

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky Gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kdy si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
2: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
3: Trutnov, fotr všech festiáků.
2: 13. až 16. srpen. Energičtí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Red Z, Plastici, Ventolin, McGay, Zrní, Yoga s muchou, Acid Row, Záviš, Jasná páka nebo Monkey Business.
3: Ale i co jim, Ondřej Havelky?
2: Trutnov.cz.
4: Zdravím vás jako náčelník.
5: Já taky budu tam.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Pozor, ikonický

0: Mašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Reklama na Radio 1.
2: Obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

0: Príjemný strednejší večer vám prajeme, milí poslucháči. Hlási sa vám ako každú sudu stredu relácia Call It Anything. Od mikrofónu ťa zdraví Andrej Kabal a...
1: Tomáš, ahoj.
0: Čau, čau. Tak nachystali sme to nejaké príjemné letné hity. Musím povedať, že sme sa tentokrát celkom hrabali aj v archívoch, ale zároveň si myslím, že tam je aj niečo nové troška.
1: Dneska těch novinek bude celkem pomálu, ale máme s dnešním výběrem takový celistivý záměr, který vám samozřejmě odkryjeme až v průběhu.
0: Já jsem na ten celistý záměr tě zvedavý, protože ho absolutně netuším, ale myslím si, že ho určitě pochopím jako pozorný posluchač. Každopádně, čo nám tu teraz dohralo, tak je relativně nová věc z kultového labelu Not Not Fun Records, čo je label, který podle mě pozná každý, kdo má rád takovou tu undergroundovou alternativní elektroniku a nějaké experimenty v rámci zvuku. A toto bol konkrétne Phil Geraldi z jeho albumu Rural Deceased Undiscovered a pesnička sa volala Beauty Mark.
1: Tak, přesně tak. Je to takový spíš producent než kytarista, ačkoliv jako jeho hlavní žánry tak se profilují rock a blues. Je to naprosto zavadějící. Phil Geraldi ze San Diego přistupuje k tomu songwritingu, jak jste jistě slyšeli, mírně řečeno nekonvenčně. A s tím, že když ho uvidíte naživo, tak vlastně tu kytaru vůbec neuvidíte, protože on se nějakým dost excentrickým způsobem zaměřuje spíše jako na rozkládání nějakých těch jako úplně jako základních stop, které vlastně vznikají, kdykoliv se člověk snaží nahrát jakoukoliv kytarovou věc. S tím, že to ale není úplně právě jako, jak jste slyšeli, dekonstrukce, protože Phil Geraldi má obrovskou slabost pro takové jako popové vlastně šlágry z 50. a 60. let. Často s radostí zmiňuje, že vlastně většinu času poslouchá jenom Oldies Radio, takže něco jako my. A vlastně ho zajímají vždycky jenom takové ty jako takzvané hooks, které se pak právě nějakým zvláštním specifickým způsobem snaží protěžit do té své tvorby. S tím rozdílem teda, že on tomu říká takovým zvláštním termínem a sice Alien Americana. Takže on to vlastně z toho stvoří sice takové jakoby dost konzistentní písničky, kde skutečně jsou takové ty jako povědomé hooky z hodně jako zasutých dekád, nicméně zní jako kdyby je skutečně jako doslova stvořil mimozemšťan.
0: No a já teda ještě musím k tomu, co hovoríš, dodať takovou storku, co se mi vlastně jakože teraz nedávno stala, konkrétně s Philom, a bylo to vlastně jakože úplně náhodné, on ma oslovil asi před 2 týždňami, napísal mail.
1: A no to je krásná náhoda.
0: Bude mať koncert v Prahe vlastne v septembri a odporučil ma môj kamarát Nathan Roche zo CIA Debutant, že nech mi napíše, že aby som mu odporučil nejaký lokálny support. Tak som mu dneska poslal vlastne nejaké mená, pretože Tomáš mi dneska posielal vlastne jeho tracky, čo chce pustiť, a bol som z toho taký zaskočený.
1: Tady se protlo úplně všechno. Já jsem pak vlastně až posledně, jako jsem neskutečně jako milovník labelu Not Not Fun, a to jsem vlastně taky zjistil až post, že mu tam teďka vyšla jeho první deska. Takže skoro to tady samozřejmě zavání nějakým střetem zájmu, nicméně můžete nám věřit, že vlastně tady ty průsečíky tak se dějí zcela samovolně.
0: Já mám nějak pocit, že někdo aj z Čech vydal něco na Not Not Fun Records, alebo tuším, že... Nie, to je ten Simo Hakalisto, čo je vlastne aktívny v rámci AVA kolektívu. A jemu tam vyšiel nejaký album vlastne. A ma tak vlastne ako napadlo, že vydal niekto vlastne z našich končín niečo na...
1: Ja si myslím, že ne. Ja si myslím, že to je i tak ako lokálne do nejaký míry... Ne, když to taky vlastne není úplne pravda. Teď to vlastne tahá spousta vecí ako z Evropy. Ale tak ten katalog, to jsou fakt jako stovky a stovky jako nahrávek. Nestřetl jsem se s žádnou lokální, můžeme to samozřejmě ještě dneska v průběhu, co budou hrát písničky, prověřit a na závěr vám to prozradit, jestli skutečně ano nebo ne.
0: Alebo do budoucnosti my jsme si vlastně někdy chceli nachystat prierez s tímto labelom, že?
1: Určitě k tomu někdy dojde.
0: No. Tak dobré, tak možná se někdy k tomuto labelu vrátíme. Myslím si, že to by byla velmi vděčná téma, lebo veľa věcí z tohto labelu mám napočúvaných, ale veľa som ani nepočul, takže by to bol taký zaujímavý deep dive do niečoho, čo si myslím, že už je takou stabilnou súčasťou také tej medzinárodnej experimentálnej scény.
1: Ešte tady v rámci mikro deep dive do tvorby Geraldiho, prípadne Geraldiho, tak zmíním dva fun facty. Když si koupíte vinyl, tak v něm máte krásnou takzvanou bumper, takzvaný bumper sticker, takže si můžete...
0: Na svůj nárazník.
1: Na svůj nárazník. Je to teda takový trošku jakoby mem, ale musím říct, že je to jako velice zdatná typografická práce. A druhý fun fact, což bude jedna z těch jako naznačených a takových nití, co se potáhnou napříč dílem, tak bych rád zmínil, že Phil Geraldy podstupuje takový struggle. Asi jste slyšeli, že tohle není úplně výdělečná hudba a chtěl bych jenom počeru, já jsem si to tady pro jistotu vypsal, abych to nepopletl, zmínit, že Phil Geraldy se mimo hudbu živil například jako kurýr na kole, uklízeč sex shopu, fotograf bytů pro relikní makléře anebo správce bazénu.
0: Jednoducho taký ten bytnický prostě, totálny bytník.
1: Od Jobs.
0: Ale mne je toto veľmi blízke ináč, keď sa to niekto takto pretlka životom, lebo ja to tiež poznám.
1: Práve, samozrejme presne na to konto to zmením.
0: Aj keď ten komfortný, a už som taký komfortný, lebo som v IT teraz momentálne, takže už to není ako kedysi. Ale poďme si pustiť ďalšiu vec. Je to vlastne kapela, ktorá pôsobí v Hongkongu. A volá sa My Little Airport a Wet Dream.
1: Povíme si o tom, jestli ta chvíli je nebo není zakázaná.
0: Počúvaš Kolidenating?

0: rovnou jako Lunch Music a zkrátka s veškerou hudbou, která lze takto modulovat, včetně nějakých jako popových hitů, ale tady to je jediné, co mi tam se podařilo rozklíčovat. A aby se mi vůbec nějak podařilo podchytit tvorbu Future Chemicals, a.k.a. jak říkal Kabal Gustava Daniel z Bakase.
1: Aké chemikály jsi si do seba dal, aby si pochopil tvorbu Future Chemicals?
0: Zelený čaj a bohatě mi to stačilo. Pak jsem šel...
1: Taká korpo, jupická odpověď troška, kámo.
0: To by bylo green tea latte, nebo něco takového.
1: Hej, vlastně, máš pravdu.
0: Starý dobrý zelený čaj.
1: To ti potom poviem, keď poviem ti můj príbeh z jednoho hippického festivalu.
0: Já ti taky pak poviem příběh. Dneska mám docela dost času, tak se můžeme trošku zase rozpovídat. Každopádně, kdybych měl aspoň trošku přirovnat hudbu Future Chemicals, pokud se vám to nepodařilo, tak bych zmínil určitě dvě jména, a to Alan Vega a DJ Screw. To jsou podle mě takové jako dva body, co si představím hodně daleko od sebe, zdánlivě vlastně jako takové jako protichůdné entity, ale tady tomu člověku se nějakým způsobem daří to vlastně jako skloubit. Samozřejmě těch chop and screw momentů je tam tuna, ta deska má jako asi hodinu, ale vždycky tím prorazí nějaká jako rytmická pasáž, zároveň je v tom víc trošku jako toho nihilismu a skoro bych si to řeknu post vaporwave, ale to je takový hodně jako vágní pojem, nicméně jak ten vaporwave vlastně sice v sobě má samozřejmě jako nějakou politickou konotaci a člověk si tam vlastně jako domýšlí, na co to vlastně naráží, tak tady to je jako kdyby nějaká ta stvořená jako entita, tak začala být vlastně nějakým způsobem naštvaná, případně samozřejmě ten stvořitel té vlastně té kreatury jakoby postkorporátní začal být jako naštvaný a vlastně tady se to začíná nějakým způsobem vzpouzet.
1: Zelený čaj hovoríš, že?
0: Zelený čaj. Před vysíláním jsem neměl.
1: Dal by som si zelený čaj.
0: Před vysíláním jsem měl tribitku z budoucnosti.
1: No paráda. No ano, ještě nevím, akože ako si mi teraz povedal toho Alana Vegu, tak mi tam niečo tak troška celkom zablikalo, že ano, že vlastně cítím tam takú tu prostě creepy na takú, čo mali Suicide.
0: Je ten jako wasteland jako feel, ale víc jako na úkor, spíš než aby nad tím jako vysel nějaký žal, tak je to spíš takový jako... nihilismus prairie v tom, nebo něco takového. Mě se to bohužel nedaří pojmenovat.
1: Ako keby si našel na vrakovisku vrak Pontiacu Firebird z roku 57.
0: A takový jako Mad Max a podobně.
1: A v ňom si našel prostě rozkladajúcu sa kazetu, ale ktorú by si stále pustil v tom rádiu toho Pontiacu, že tak mi to prípada možno.
0: No jasně, ale přiznám se...
1: Rozpadnutý americký sen.
0: Přiznám se, naskočil jsem teďka trošku na ten fenomén Backrooms, moc se mi líbil film a vlastně se mi líbí ta představa nějakého toho vlastního jako korodujícího vědomí, což přesně tady jako bylo slyšet. Samozřejmě to znělo víc jako chrom třeba, ale stejně.
1: Zelený čaj. No a ještě, toto má přesně jinak, nech jsem prostě jako ztratil myšlenku, ale bol jsem prostě na tom festivale, to si můžeme vlastně povedať inokedy. Já se jinak ospravedlňujem, v tomto teple troška vynechává mozok. Já jsem si chcel kúpiť čokoládu pred naším vysielaním a došel jsem prostě do vietnamskej večerky, která je pri budove TV Prima a tam ta čokoláda byla úplně roztopená v těch...
0: Ale to já jsem měl přesně stejný záměr a podařilo se mi koupit tribitku z budoucnosti. Protože ta trafika neměla klimatizaci, tudíž hned, co jsem si ji koupil a rozbal jsem ji, tak ta tribitka už byla ve stadiu, ve kterém by byla den později po tom, co jsem ji snědl.
1: Wow, takže takto sa vlastne cestuje v čase, že necháš roztopiť čokoládu. Ja inak za každým, keď sa tejto heatwave proste akože vedra, tak mne hrá v hlave taký ten zmutovaný sample z intra Supercrew, ktorý je inak to, že zo Star Treku, keď tam na konci, že zdá sa, že sa zbláznila klimatizace. Takže inak vidíš toto vlastne, Future Chemicals mi toto tiež vlastne akože v niečom ako úplne evokoval, aby som urobil takýto vlastne oslý mustek späť
0: výborne.
1: Do nášho vysielania.
0: No a oslý mustek hlavne k další věci, ku podivu.
1: Ďalšie veci, je to vlastne ako keby tak, myslené ako comebackový vlastne solový album interpreta The D.O.C., ktorého podľa mňa možno ako priaznivci rapu poznajú, teda minimálne tí priaznivci rapu, ktorí sa snažia preniknúť troška viacej do hĺbky. A pustíme si to a ja potom akože k tomu albumu asi k interpretovi mám zo pár teplých slov, ktoré nás snáď viac ochladia ako oteplia.
0: To nebude jenom pár slov, tých bude spousta. Posloucháte Quality Anything.
1: Yes.

0: everything is done for you.
1: Obří oáza outsiderismu s Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
2: Na Rádiu 1. Na Rádiu 1. Tak toto bola naša vsúka, pretože nám bolo povedané, že jingle by mal mať aj názov rádia. Asi je to slušné.
3: Ale máme čas, poď. No? Raz, dva, tři. Na Rádiu 1. Máme hotovo, ďakujeme.
2: Tak a ideme ďalej. Zdravíme Zdenka. No a mal si to inak teraz asi tuším otvárať ty, nie?
3: Je to možný.
2: Tak chceš to otvoriť? Alebo?
3: No jasne. Tohle byl Tracy Linkary alias DOC alias neoficiální šestý člen NWA.
2: A minimálne teda ako veľmi kľúčová postava za Dr. Dre.
4: No jasne.
2: Je to prakticky jeho ghostwriter. Mm-hmm. Vlastne, že písal mu skoro všetky texty a myslím
3: Mimo
2: si,
3: jiné, že... třeba Kronik, ako by nejslavnejší desku.
2: A hlavne on akože aj čo vydal ten solový album ešte predtým, ako mal autonehodu, tak je považovaný za jeden ako veľmi zásadných albumov West Coast rapu, ale jemu sa bohužiaľ stala autonehoda, tuším, že niekedy v roku 1992. A ako sme mohli počuť, tak si to odniesol jeho hlas vlastne, že jeho hlas ho vlastne nejakým spôsobom potopil a on už potom ako nemohol nejako moc produkovať ďalej, takže vlastne je súčasťou takého kreatívneho týmu, ktorý stojí vlastne za Dr. Dre. Ja si myslím, že keby nebolo jeho, tak Dr. Dre by sa nedostal tam, kde teraz proste akože momentálne, pretože on mu vlastne písal všetky texty, dosť mu pomáhal s produkciami a s ostatnými vecami, takže všetky tie texty, ktoré sa pripisovali vlastne Dr. Dremu, tak vlastne písal DOC. Ale očividne sa asi nevedel proste zmieriť s tým, že mu ten hlas vlastne ako keby zobral tú kariéru, tak v roku 1996 vydal album s názvom Helter Skelter. Je to vlastne taká kombinácia G-funku. Počuť tam akože dosť veľké vplyvy vtedajšieho gangster rapu alebo horrorcore. Dosť tam počuť takú tú liriku Grave Diggers, ktorú vlastne oni nastavili už proste ako pred ním. A počuť tam ten jeho proste taký ten typický proste akože hlas. A ja som si tak vlastne akože minule uvedomil, že som toto nikdy nepočul, tak som si to vlastne akože pustil. A povedzme, že niektoré tracky sú horšie, niektoré sú proste akože lepšie. Nie všade sa tam proste ako ten hlas ako hodí, že mi to vlastne ako byť ako taká bizarná vec, že ako keby nejaká komiksová postavička vlastne repovala. Ešte do toho, keď vlastne akože máš tie také tie horrorkorové vlastne spotky, že naozaj to vyzerá ako keby vyliezol z truhlice a začal repovať. A napadlo ma, že keby Miles Davis chcel vydať repový album, tak vyznel presne takto isto ako DOC na albume Helter Skelter.
3: Ale ta deska Helter Skelter není úplně všeobecně za to jako dobře přijímaná, respektive troufnul bych si říct, že je taková jako ambivalentně přijímaná. A trošku bych ještě doplnil ten kontext, že zhruba ve stejném období, kdy došlo k té nehodě, tak DOC měl nějaký beef třeba i s Dr. Dre, potažmo i s celými Death Row Records. A myslím si, jsou to trošku jako spekulace, nebylo to podle mě doteď úplně jako vyjasněné, nicméně asi tam šlo právě o to, že mu nebyly úplně přiznané ty kredits a to samozřejmě pak především finančně, takže tady ta deska je vlastně i zároveň takové jako solitérské gesto. Myslím, že tam dokonce nejsou ani žádní hosté, takže tímhle se tak jako...
2: Na akom labeli to vyšlo, prosím tě, můžu se pozrieť tuto na Discogs?
3: Je to Giant Records původně a myslím si, že i pak Giant i nadále. Pak určitě vyšel nějaký super drahý Record Store Day vydání, které nikdo z nás nechce. A
2: cože?
3: No, ne, samozřejmě záleží. Já taky občas vyměknu. No. Ale nepadla tu jedna docela zajímavá věc. A jedna nezajímavá věc, a to je, že se teďka chce snažit ten svůj rozbitý hlas spravit pomocí AI, whatever. Aha. Ale my jsme tady teďka slyšeli celkem hutnou síť konspiračních teorií v těch textech.
2: Áno, áno, ako čo si budeme hovoriť, akože očividne sa asi nedohodneme na veľa veciach, proste ako čo sa v tamtých textoch proste ako píše, ale je tu inak text, ktorý je to track From Ruthless to Death Row a tam inak veľmi ako detailne vlastne opisuje, že čo sa vlastne ako na týchto dvoch labeloch dialo. No, takže tak. Ale neviem, že čo teraz akože úplne presne myslíš pod tými konšpiračnými teóriami.
3: Ale tam bola taková osoba Milton William Cooper, ze ktorého čerpali třeba i Tupac a Dre a to byl nebo myslím, že i Public Enemy dokonce. A to byl takový jako konspirátor všemi směry. Nejdřív to bylo UFO, pak to byly nějaké jako sionistické protokoly a podobně. Vím, že se pak v nějakém uvozovkách pozdějším období kamarádil třeba s Alexem Jonesem a dost právě od tady těch osob jako proudilo jako někdy hodně takových jako pochybných konspiračních teorií. Myslím si, že dokonce tady ten právě jako myslitel, o kterého to hodně přijímali do textu, tak tvrdil, že třeba Kennedyho zabili vysloveně mimozemštění a podobně.
2: Mne to dáva úplný zmysel a hlavne ja som vlastne minulý tak pozeral nejaký, pozeral nejaký rozhovor s DJom Terminator X z Public Enemy a neviem, či tam on už figuruje, myslím si, že nie. On bol súčasťou tej ich squad, čo im vlastne akože robila beaty a on je totálny konšpirátor. Ako. Takže to tam bolo proste v rámci tejto antisystémovej proste ako scény ako zasadené, lebo ja si myslím, že vtedy ten hip-hop bol akože dosť taký, že antiamerický, že proti systému, lebo to bol vlastne ako ten Black Man.
3: Ale dobově to tam dáva smysl a myslím si, že dřív i ty konspirační teorie měli trošku jako jiný nádech a nebyli ještě tak jako prolnuté s informacemi, byli do jisté míry o něco jako méně, o něco více neškodné. Tak.
2: Jo. A myslím si teda, akože, že je to rozhodně taky zajímavý album na vypočutě. Ako, je tam zopár bangrov, které stojí za to a jeden jsme si vlastně jako puštali, takže rozhodně odporučám si troška oprášit tuto slepou vetvu rapové historie, by som to povedal tak nějak. No, a my tu máme nachystanú vec, ktorú si zase bavíme o tých konšpiračných veciach a máme tu kapelu, ktorá sa volá The Golden Dawn, výborné. Poďme si troška okultne zakonšpirovať so spolkom The Golden Dawn, track s názvom Evolution.

0: Počula školy Danny Ting, dohrali nám tu The Golden Dawn a ich pesnička Evolution z albumu Power Plant. A my ešte predtým, ako sa vlastne o tejto kapele troška rozprávame, tak chceme vlastne oznámiť to, že v rámci kompozície Johna Cagea pre orgán, ktorú začalo v roku 2002, tuším, že robiť nejaké experimentálne štúdium, takže už začalo hrať druhý akord. Vlastne teraz tuším po...
1: Presne, respektive on sa ten akord zmenil, pretože tam pridal ako jeden ďalší tón, myslím, ano. Dokonce jenom. Chtěl jsem vám to tady i demonstrativně zahrát, ale nějak mi nereaguje moc jako iPhone na ulepené prsty, takže smula, zkuste si to nasimulovat sami doma, pokud vám to dovolí. A trošku mě zklamalo, že jsem se o tom třeba dočetl v novinách, taková krásná novina vlastně.
0: Dočítaš se o tom ale až o pol roka, lebo ještě aj ty novinové zprávy jsou. Vlastně Organ 2A SLSP, teda As Low As Possible, a je to vlastně kompozícia, kterou napísal John Cage zhruba tak v polovici 80. rokov. Má to iba 8 stránok, čo je jako na hudobnú notáciu celkom málo. Má to byť hrané na piane alebo orgáne veľmi pomaly. No väčšinou to tak ľuďom trvá, že tak hodinu, kým to vlastne akože dohrajú. V roku 2009 organistka Diane Lucis urobila vlastne verziu, ktorá trvala 14 hodín a 56 minút. No a potom všetky tieto vlastne akože performances boli zatienené jedným súčasným orgánom, ktorý bol na toto priamo proste postavený. Tento orgán bol postavený v St. Burkhardy kostole v Halberstadt v Nemecku. A toto vystúpenie začalo vlastne v roku 2001 a bude trvať 639 rokov. Takže tá kompozícia by mala skončiť niekedy v roku 2640, čo je dosť fajn, ale potom je...
1: Zároveň teda dosť optimistická výhlídka na to, jestli tady ještě něco zbyde. Mm-hmm.
0: No a ten akord, který tam teraz byl sustainovaný, tak 2 roky je C, D flat, D sharp, E, A sharp a Ečko. Vlastně tam
1: Píšte si to, zahrajte si to.
0: No, můžete to hrať a podle mě, kým se to je naučíte hrať, tak se naučíte aj ty další věci hrať.
1: My každopádně přesně taky nějak nespěcháme, tím spíš, že dneska nám to vychází náhodně mluvení a taky nemusíme nějak horečně držet prst na tepu doby, takže teď jsme se vydali do roku 1968 a je to za mě vlastně dost podceňovaná psychedelicky rocková nahrávka od kapely Golden Dawn, ke které bych určitě rád zmínil to. Já jsem ji objevil, takže jsem poslouchal solovku Maya Thompsona, krásné to věci, a pak jsem si ještě doposlouchával nějaké všemožné věci z diskografie Red Crayola a narazil jsem na split, kde jsou krom Red Crayola třeba Lost and Found a 13th Floor Elevators a právě i The Golden Dawn, tak jsem zvědavě pustil jednu jejich jedinou tu desku, ve které jsme si hráli, a byl jsem tam trošku vlastně překvapený a krom toho, že je vynikající, a tím, že vlastně se tam dá najít dost podobností právě se zmíněnými 13 Floor Elevators, a pak jsem zabrousil na různá fora a je to vlastně trošku i předmětem sporu s tím, že primárně se teda hudební fanoušci předhanějí v tom, která kapela vlastně má nějaké to prvenství, tak já bych si tady dovolil do té diskuze trošku jako se vložit s tím, že vlastně frontman Golden Dawn znal Rocky Ericksona už od školky, tudíž tam prostě se to nedá od sebe oddělit. Rocky vlastně toho frontmana učil i na kytaru, takže mě to je vlastně úplně jedno, jako co znělo. Mimochodem Golden Dawn vyšlo ještě dřív než Easter Everywhere.
0: Já právě, že jsem teraz čítal, jako jsme se to tu počívali, že ono právě, že to malo vyskor jako Easter Everywhere, ale že label to nechcel vydať von, pokým nevyšlo vlastne Easter Everywhere.
1: Tak to přidává docela obrat do diskuze, dobře.
0: Takže to asi troška možno, že prijela oheň do tej rivality medzi tými kapelami, ale...
1: Ale tam rivalita nebyla, skutečne si myslím. Niečo ako sa hovorilo. Jenom to, že se tam vlastne, ja myslím, že měli i stejného kytaristu dokonce, takže tam možná ani nešlo jako vyznít jinak.
0: Myslíš Jimmyho Birda?
1: Teď nevím, který si to, možná to byl Jimmy Bird.
0: Lebo akorát jsme se tu s Tomášem smiali, že keď se prostě narodíš s jménem Jimmy Bird, tak jednoducho musíš prostě skončit a hrať psychedelik rockové kapele.
1: No a potom musíš skončit, protože jak už tu padlo v jednom vstupu a to je právě ta vlekoucí se niť, tak proč si myslíš, že kapela skončila? Skončila, protože...
0: Zošalel zpěvák.
1: To bylo o dům dál u 13 Floor Elevators. A každopádně u The Golden Dawn to bylo zapříčiněno tím, že label je dostatečně finančně nepodporoval a nezvládali zároveň pracovat a hrát. Smutný to osud.
0: Ty, tak to jsem v životě takýto osud ještě nepočul o žádné kapele.
1: Ale ne, to... dneska to schválně zvýraznil, no. Samozřejmě, že to je jakoby častá písnička.
0: Toto vám dostalo, jinak jakože výborný album, musím povedať, a zase musím jako povedať, že Easter Everywhere je můj obľúbený album. Mm-hmm. Mám ho dokonca doma na platni, koupil jsem mm-hmm. si ho v rekomande mm-hmm. a fakt, že výborná vec. No ale posuneme se asi ďalej, že?
1: No jasně.
0: No a teraz sa vrátime späť do 60-tých rokov, cca, írska folková hudba tu u nás moc často neznie, tak som si pripravil takú hitovku, ktorá sa volá Wolftones, Come Out Ye Black and Tans.
1: Poslucháte Colin Tenfing?

0: Tohle byly Wolftones, posloucháte Colette Anything a my se pomalu, ale jistě blížíme do finále. Ty si tady takhle u předposledního songu vytasil docela slušný politický akcent, vlastně znovu, ale tentokrát teda největší, nutno říct.
1: No, je to vlastně prerábka tradicionálu, který vlastně si zpěvali vojaci IRA, ještě vlastně tej pôvodnej IRA, která fungovala v 20. a 30. rokov 20. storočia, ale ako vieme, tak tam tie konflikty neustály a ono sa tam vlastne akože tak strieda také mierové a vojnové obdobie. Teraz to inak vyzerá tak, že tam zase ten konflikt nejako rozdúchava. Ináč, že to vyzerá tak, že tam zase bude problém medzi protestantmi a katolíkmi v Severnom Írsku. Ale do Wolfton sa mi páčia, pretože oni sú vlastne taká tradičná írska folková kapela, ale zároveň oni riešili také tie, že aktuálne politické témy, že spievali vlastne pesničky o The Troubles, čo sú vlastne ako keby tie problémy. Takže oni vlastne akože majú taký ten tradičný zvuk, ale zároveň sa neboja proste ako svoje albumy tematizovať na nejakú súčasnosť. Že oni vlastne vydali potom niekedy začiatkom 21. storočia, také dvojtedečko Troubles, kde vlastne ako spievajú o tom konflikte. Čo si budeme hovoriť, sú asi viacej naklonení na tú Ira stranu a nechcem to nejako rozduchovať, nejaké debaty proste akože ohľadne tohoto, ale musím povedať, že je to veľmi...
0: Ja si myslím, že když si najde, samozrejme pokud nejste erudovaní, tak si skúste počíst o práve zmienených Black and Tans a udelite si závier sami, je to dosť mrazivé čtení.
1: Každopádne absolútne neodporúčam. Ja som proti tomu, aby sa skončilo násilie proste a aby sme sa všetci proste mali radi. Bohužiaľ, niekedy sa to proste asi nedá, každopádne. K tejto pesničke som sa dostal skrz sketch, ktorý robil Steve Coogan pre BBC, kde sa hral proste na to, že Ír a potom, že v živom vysielaní BBC tam zrazu proste prišla írska kapela a začala tam spievať túto pesničku. A že, ako, že to bolo celkom ako
0: tak také škandalózne. To je vlastne takové dosť ako seriózne vyústení ako komediálneho skeče.
1: No áno, a hlavne je to strašne chytlá pesnička. Proste, ako, fakt, že výborná.
0: Což je super, samozrejme ruku v ruce s tým, že prináší dosť ako razatní politické sdělení. Tak vidíte, že nejaké stípky historie môžete nazírat tímhle v úzovkách ako zábavným spôsobem, nebo minimálne teda nejakým ako stravitelným spôsobem. A ešte teda nás čeká poslední takový malý stípek, ne až tak třeba politicky výmluvný. Každopádně máme takovou dobrou, případně hořkosladkou zprávu, protože na závěr si pustíme Lindu Perhex, která ovšem se nedávno našla.
1: Jasné, jasné, ona sa našla. Ona zmizla a potom
0: tak,
1: sa našla.
0: Tak, přesně tak, 8 měsíců nějak... Dosud vlastně trošku záhadných okolností, tak zmizela vlastně z nějakého pečovatelského centra. Bohužel se nám spekuluje o nějaké jako tahanici, že jí tam drželi snad příbuzenstvo a vytahují o tam tu tý manažer nebo něco podobného. To není ještě dosud vyjasněné, nicméně je super, že je naživu a že se alespoň našla.
1: Išla si len koupit cigarety, podle mě.
0: To je, by bylo samozřejmě krásné vysvětlení a doufejme, že na to ve své pokračující demenci také nezapomněla. A my si pustíme každopádně úryvek z její desky z roku 70, která se teda bohužel po tristních 30 letech objevila, jmenuje se Parallelograms. A pustíme si takovou speciální verzi písně Chemical Rain a kabele, jestli víš, čím se živila Linda Perhex a proč vlastně byla...
1: Nevím.
0: Tak teď řeknu možná blbost. Buď zubařka, anebo dentální hygienistka, jestli takový pojem vlastně vůbec existuje.
1: Dentální hygienička, ano, potřeboval by som oboje jinak, ale ano, vím přesně, co myslíš, ano.
0: Tak jo, jenom aby jsme si tady zase vlastně stanovili nějaký ten trošku jako třídní rádek s tím, že vlastně pak úplnou náhodou pouštěla nějakému svému pacientovi nebo zkrátka zákazníkovi svoje demáče. Shodou okolností to byl slavný skladatel soundtracku, tak slavný, až jsem zapomněl jeho jméno a právě ten...
1: John Williams.
0: A to ne. A tomu pustil svoje demáče a to vlastně dalo pak příležitost ke vzniku desky, na kterou se ale vzpomněl až o 30 let později.
1: A my se svojím přátelé loučíme touto pesničkou. O 2 týdny se budeme počuť možno zase buď v dvojici, alebo to potiahne Tomáš sám, ještě to musíme nějak naplánovat. Každopádně užívajte si ještě leto, kým je, ale nie až takto, toto už je na moc leto na mě. A nějak se začíná zamotávat vo svojich vlastních myšlenkách, tak vám chcem iba popriať pekný zvyšok týždňa.
0: Rovnež, v takej přeju.
1: Počúvali ste Colette Anything.
0: 60.
1: Čau.

obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

yeah, it was real. And it mattered to me.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: We have the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like, you know, after hours.
2: Já vám už nenaliju, já už jenom padáky.
3: Lajky bys dal, teda.
4: Já lajky.
5: Nebo lidi. Už ani nemůžu být aktuální, když se tady to... No, co jsem jako řekl, vlastně. No, jenom že se zaříkal. Jste si vytrhli z
2: Čechy, s tím... Hele, už mám podle výražce, už jenom padáky.
3: A jo,
6: Divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl jen po zavíračce.
7: I'm going to play for you a tune that I call Black Man's Cry.
8: One, two, three, ha!

0: Dobrý večer, vítejte u pořadu Po zavěračce na Radio 1, od mikrofonu vás zdraví Gregory a...
1: František.
0: No a teďkom jste mohli slyšet skladbu s názvem, Franto?
1: Black Man's Cry.
0: Přesně tak, od Fela Kutyho, takže můžete si už asi domnívat, že dnešní díl, jak mnozí z vás už víte, podle našeho Instagramu bude o žánru afrobeat. Takže my dneska s váma vyrazíme do západní Afriky převážně, kde budeme vlastně mluvit o žánru afrobeat, co to je, klíčové vlastně postavy tohohle žánru a co to vůbec je. No, takže tak. Chceš něco k tomu říct ještě?
1: No, tak asi potom nějak to téma rozvineme později a dostaneme se teda k hlavní postavě afrobeatu, zakladatele, což je Fela Kuty, nigerijský multiinstrumentalista, docela bouřlivák a politický aktivista a co všechno. To, k tomu se asi dneska večer dostaneme. A jenom abych řekl teda na začátek něco k tomu, co jsme teď poslouchali, tak to byla, jak jsem říkal, skladba Black Man's Cry z prvního alba Fela Kutyho, který nahrál ze svojí kapelou Afrika 70, kde vlastně na featu je Ginger Baker. Je to zvláštní takový spojení. Možná znáte Gingera Bakera jako bubeníka slavný kapely Cream, a která působila v Londýně. A je to taková 60s super kapela, kde hrál třeba Eric Clapton. Mm-hmm. A tohle zvláštní spojení s africkou hudbou se stalo tak, že když Fela Kuty studoval v 60. letech v Londýně, tak se seznámili s Gingerem Bakerem a docela si rozuměli, padli si do voka tyhle dva bouřliváci, oba dva stejný horký hlavy a rozuměli si. A potom, když se rozpadli Cream a Ginger Baker nějak hledal nový impuls, co dál dělat, tak se přestěhoval do Nigérie, kde začal s Fela Kutym vlastně hrát afrobeat. Sám bylo to jako docela taková ojedinělá věc, nebo dost nezvyklá, že bílej bubeník hrál v Nigérii, což byla velká atrakce pro místní publikum. A získal nám velkou oblibu jako Ginger Baker. A sám Tony Allen, což je zakládající člen vlastně Afriky 70 a vlastně průkopník afrobeatu taky s Fela Kutym a dlouholetej jeho spoluhráč, tak mluvil velmi pochvalně o Gingeru Bakerovi, že vlastně zahraje všechno, zahraje jazz, rock a zahraje, když chce hrát afrobeat, tak se přestěhuje do Nigérie a zahraje cokoliv, že rozumí africkému rytmu líp než kterýkoliv jiný západní člověk, takže tam získal velkou oblibu. No, ale my si budeme pouštět nějaký další věci od Fela Kutyho a Afriky 70, kde právě bubnuje už legendární Tony Allen, vlastně o kterém sám Fela Kuty řekl, že bez něj by nikdy nebyl afrobeat.
0: To je pravda.
1: Jeho specifický styl bubnování.
0: Jo, že to vlastně není doprovodný hráč Fela Kutyho, ale jako postava sama o sobě, že on byl, dá se říct, spoluautorem toho rytmického jazyka a afrobeatu a doporučuji se podívat vlastně na takové tutoriály anebo interview s Tony Allenem a je to velmi zajímavé vlastně jako ten styl. Je to jako náročný, že to jako, jak budete poslouchat dneska, tak je to vlastně jako velmi repetitivní hudba a se může zdát, že to vlastně jako docela jako jednoduché, ale je to fakt velmi komplexní jako záležitost. No, jakože vlastně ty perkusivní prvky v tom afrobeatu. No a já bych možná ještě vrátil rychle k kořenům vlastně afrobitu, předtím než pustíme se do dalšího songu. A zdůraznil bych, že vlastně afrobit, jak Franta už tady možná načrtnul, vznikl v Nigerii na přelomu 60. 70. let jako hudba velkých živých kapel. No a základem vlastně afrobitu především byl takzvaný high life, populárně taneční hudba Ghany a Nigérie, což vlastně dneska taky budu pouštět i nějakou hudbu z Ghany taky. No a možná některé z vás si říkají, že jak došlo vlastně k takovému spojení jako mezi Nigérií a Londýnem, že mezi prostě tak teplým statem a tak studeným statem, což ale vlastně jakože v Praze teďkom, jak jsem koukal, je teplejc než v Nigérii. Právě proto vydáváme dneska jako ten díl taky, no. No, každopádně, jak Franta tady už říkal, že v 58. Fela Kuti odstěhoval do Londýna, kde studoval hudbu na Trinity College a vlastně založil tam první skupinu Kola Lobitos a vlastně po navratu z Nigérie začal kombinovat ten populární high life s jazzem. A pak vlastně, já tam spíše slyším takový jako funkový nádech, což některé říkají afrobeat, že to je afrofunk. No a právě tady ta Kola Lobitos je velmi podstatní i jako kapela, která dala ten push vlastně v politickém směru Fela Kutiho, ale já možná to bych řekl
1: později
0: v dalším vstupu. Mm-hmm. A teďko bychom si pustili Gentleman skladbu?
1: Pustíme si skladbu Gentleman ze stejnojmenného alba z roku 73, který je považovaný jako za takovej afrobeatovej masterpiece.
0: Mm-hmm. Etalon.
1: Takže přesně tak.
0: Jo. Tak jdeme na to.

lengua. Ó ṣẹlẹ̀, mi gbọ́ dáadáa, mi ì tí ì gbọ́, ó ṣe.

0: Tak pokud jste dneska chtěli poslouchat rychlé a krátké songy, tak posloucháte špatný díl, protože teďkom nám dohrál velmi známý afrobeatový song s názvem Gentleman od Fela Kutího. No a vlastně, jak jsem možná už říkal, prostě tou strukturou afrobeat prostě jako potřebuje čas a vždycky už, jak můžete slyšet po těch dvou skladbách, vždycky nějaké dlouhé intro a vždycky se to nabaluje a prostě nějaká ta příběhovost a k tomu Fela Kuti vždycky je něco jako začíná říkat svoje prostě extatické, vlastně politické věci v těch sonzích. No a to byl právě jako případ i Gentlemana, což vlastně ten příběh je o Afroameričanovi, který v tropickém vedru obliká se do evropského obliku, aby vypadal civilizovaně vlastně, tak tím spádem on vysmívá to. No.
1: Už to má nějaký jako politický kontext, jo. Kde se vlastně Fela Kuti vysmívá tomu, že i potom, co odešli Britové vlastně z Afriky, tak si zachovávají ty Afričani pořád nějakou koloniální mentalitu,
0: jo.
1: A snaží se jakoby napodobit ty západní lidi, že jo? A vlastně tomu se tam vysmívá, že on není jakoby gentleman.
0: No jasný.
1: Že on je jakoby originální Afričan. A
0: jo. Že to takové jako prostě takový komplex prostě menicennosti, dá se říct.
1: Přesně,
0: a že to jako vlastně ta evropská kultura je jako nadřazená, to je nějaký jako kulturní relativismus tady a nějakým způsobem to kritizuje, no.
1: Říká těm místním lidem, aby byli hrdí na to, že jsou Afričani, na tu svoji zem,
0: no, jo.
1: A nebyli vlastně, nehráli si na ty kolonialisty.
0: Jo, a to ještě možná se vrátím zas na začátek a řeknu něco o příběhu, životním příběhu Fela Kutiho, jako jak on vlastně, tato jeho kritika vzešla, jak jsme tady už říkali, že Fela Kuti byl vzdělaný člověk, že on vlastně jako dostával vzdělání v Londýně a vlastně pocházel z jorubské buržoázní rodiny a vlastně byl jako v něčem jako kontroverzní osobou, dá se říct, ale zároveň jako legendární osobou v Nigerii, že ho tam znají a uctívají. No. Dokonce vlastně se hlasil a rozhodl kandidovat v prezidentských volbách.
1: To se nevěděl.
0: Jo, v 79. To asi možná kvůli tomu existuje skladba Black President, nebo tak nějak. No, každopádně pak v roce 84 byl ze své politické aktivity na 2 roky uvězněn a musel jako uprchnout do Gany, kde byl vyhoštěn. Takže divoký příběh. A to pak ten příběh bude pokračovat v dalších sonzích dnešního večera. Takže tak.
1: Dobře, no. Tak já bych se ještě vrátil k tomu albu Gentleman,
0: jo.
1: Ze kterého jsme poslouchali stejno jmenou skladbu. A album je z roku 73 a je to, kdybyste si chtěli pustit opravdu jako afrobeatovou klasiku, tak je to tohle album. Kdybyste chtěli poznat ten sound, tak to všechno najdete na tomhle albu. Je to takový docela pro mě, nebo bych řekl, že jako peak v jeho diskografii, která čítá, nevím, snad 50 alb. Je to šílený, jako jak byl produktivní. A konkrétně na tomhle albu vlastně tam hraje na skoro jako všechno. Hraje tam na saxofon, hraje tam na ten orgán, na ty jako na ty hemondy, no, co to je. Hraje tam na lesní roh. Je to úplně šílený. Co všechno si tam vzal do ruky. A o ten groove se samozřejmě stará legendární bubeník Tony Allen, který dal vlastně tenhle specifický rytmus afrobeatu, který si, třeba já to tak slyším, že to hodně vychází z toho soulu, že to je fakt taková groovy, soulová mašina, ale přitom jsou tam ty prvky africké hudby a ten jazz do toho, a ten soul, funk, groove.
0: Jo.
1: Který mě hrozně baví jako na tom, no.
0: Jsme vlastně zapomněli říct, že Fela Kuti vlastně multiinstrumentalista a nejenom kapelník prostě v Africa 70, ale vlastně on je známý tím, byl známý tím, že vlastně hrál na saxofon a hodně vlastně svých sonzích vlastně jako zahrál něco na začátku na saxofon, pak jako postavil saxofon, něco jako řekl prostě a pak najednou tam přišel zase se svým soličkem prostě na 5 minut. Takže tak, takže on byl docela jako virtuos v tom ságu taky.
1: No a to, že ti do toho skáču, jo. Tak si právě myslím, že tady na té desce je to jako poprvý, protože do té doby tam hrál výborný saxofonista Igo Chico. Ale pak odešel z Afriky 70 a Fela Kuti prohlásil, že ho nahradí a nahradil ho takovýmhle způsobem.
0: Jo,
1: neskutečný.
0: Super. No a co se týká těch Hammondů, tak to je, mně přijde, že to je taková dobová záležitost těch 70. Mně jako to má prostě nádech Doors třeba a takový.
1: Já miluji Hammondy a miluji Rhodes a Wurlitzer a takovýhle starý jako orgány, no skvělý.
0: Že je prostě jako, já tam slyším, já nevím, na čem hrál Manzarek, že jo, klavesák z toho.
1: Nějaký Voxy myslím měl, no, ale prostě varhany.
0: Jo, jo, no, tak jo, a my poslechneme další song.
1: A protože Afrobeat je hlavně o Fela Kutim, tak si dáme ještě další song
0: od mě. Do trojici, tak jo.

0: Posluchajte Pozavěrač, Scéna Radio 1 a teďkom nám dozněla dalšího Feliho Kutýho skladba, o kterém dneska budeme mluvit celý večer, protože mluvíme o Afrobeatu. A skladba se jmenovala Trouble Sleep Young Awake. Skladba vyšla roku 72 na albu Rofoforo Fight a teďkom jsme měli tady čest slyšet vlastně Fela Kutýho v trochu jiné poloze. Uh-huh. A když jsem poprvé vlastně jako se k ní dostal, tak jo, jasně jsem viděl třeba prostě Gentleman a Expensive Shit a Zombie a Opposite People a jasný. A pro mě to bylo jako jasný Afrobeat a pak najednou na mě prostě vyskočila tato skladba a říkám, wow, to je chuba něco jiného, že prostě stále tam prostě ta celá schéma vlastně toho Afrobeatu s Tony Allenem, s těma dechama, politická prostě a tak dál. Ale že tady to spíše byla prostě taková afrobeatová bluesová prostě baláda.
1: Takový hodně smut.
0: Jo. Že strašně jako to takové jako melancholické. No a velmi jako politické založená skladba, že hlavně jako odporuje vlastně korupci v Nigerii a konkrétně ta hlavní vlastně jako věta, kterou on tam Fela Kuti používá, že when trouble sleep, younger go wake up. Což vlastně jako přibližně znamená, když problém spí, Younga ho vzbudí. A Younga znamená něco jako nafoukanost, provokativní machrování, aroganci člověka a tak dál. A že to vlastně, že co vlastně ta arogance jako probudilo ten konflikt, co hledá vlastně a tak dál. A že prostě ta skladba je to celkově jako obyčejné takové jako varování před provokací a taky varování mocným a oprávněná reakce utlačovaných. Že to vlastně odkazuje na to, že člověk, který už nemá co ztratit, tak prostě je takový, jak to říct, no, že už prostě je takový, no, jsem jako vydetl právě jako slovíčko. No, každopádně to vlastně jako o nějaké, vypráví vlastně ta skladba o lidech, kteří si pícho a bezohlednosti sami koledují o ten konflikt vlastně. A zároveň jako varuje mocné, že neprovokujte člověka, který už dlouho trpí. Jeho klid nemusí znamenat poslušnost, může to být pouze poslední chvíle před vzpůrou. No, takže tak a ještě jenom bych se vrátil zpět, co mám obvykle rád, a že řeknu jenom to, že a jak jsem zmiňoval vlastně tu kapelu Fela Kuti, která poprvé dávala koncerty v Americe, která se jmenovala
1: Afrika 70?
0: Ne, ještě přední.
1: Přední,
0: jo, přední, ježiš, no, Kola Lobitos. Uh-huh. No a že vlastně ona se dostala v roce 69 do USA.
1: Jo, on ji přejmenoval až po tom návratu vlastně z USA na Afrika 70.
0: Přesně tak, ano, ano. A že vlastně Fela se v Los Angeles prostřednictvím aktivistky, a se kterou on měl asi nějaký vztahy, Sandry Isadore, seznámil vlastně s Black Power myšlenkama Malcolma X Černých panterů, která vlastně ta Isadora byla součástí. A radikálním, celkově radikálním panafrikanismem. A vlastně potom začal tu hudbu chápat jako prostředek
1: jako politického. Politický jo, nástroj jo. A z afrobeatu se stává.
0: Jo, jo. A hlavně jako nějaký jako způsob jako i vzdělání ostatních a vlastně jako odporu. No, takže jenom takhle jako zaobalím ten song.
1: Takže je to jeden z hlavních znaků afrobeatu, samozřejmě je ta politická stránka.
0: Přesně tak.
1: Stal se z toho opravdu prostředek vyjádření toho politického názoru a nějakého vzdoru vůči těm mocipánům, tak bych řekl.
0: Ještě, co mě vždycky zaujalo, obzvlášť na téhle skladbě, že já tam rozumím jakože tak 50% jakože těm slovám. Protože je to často vlastně ty texty Felaku, ty ho zpívané jakože v tom nigerijském pidginu, což vlastně jako směs té joruby a angličtiny. No a oni tím pádem stavají jako srozumitelnějšími jako napříč jazykové roznorodosti jako té západní Afriky. Takže je to takové jako jenom jakože vsuvka, což jako mě to zaujalo, když já začínal jako poslouchat, když se dávno afrobeat taky, no. Takže to mě jako i vzdělovalo vlastně jako tak kulturně, dá se říct, taky, no.
1: No a my si dáme další skladbu a tohle už bude vlastně solovka bubeníka z Afriky 70, o kterém jsme už mluvili, což je Tony Allen. A dáme si skladbu Nepa z jeho stejnojmenného alba.

0: Dohrává nám legendární afrobeatový bubeník Tony Allen a my jsme se posunuli ze 70. let do 80. A tohle bylo z jeho solového alba, který se jmenuje Nepa, stejně jako song, a je z roku 88. A je to taková ironická pocta nigerijskému úřadu pro elektrickou energii, a kdy vlastně si tak jako dělá srandu z toho, že tam ty světla skoro nesvítily. A no, je to teda z 80. let, kdy vlastně Tony Allen opustil Afriku 70 a odešel od Fela Kutiho, kdy s ním nahrál většinu těch alb ze 70. let, v podstatě jako všechny ty nejlepší. A kvůli sporům o tantiemy a uznání vlastně odchází potom od Fela Kutiho, což se stalo i s dalšími hudebníky z Afriky 70, a ta zlatá éra se nám tak trošku jakoby rozpadla. Mm-hmm. A Tony Allen se dal na svoji solovou dráhu a přestěhoval se potom v 80. letech do Paříže, kde vlastně potom žil už až do své smrti.
1: Jo, v roce 2020, což relativně nedávno.
0: No, ještě něco k Tony Allenovi, že vlastně třeba Fela Kuti všem těm hudebníkům z Afriky 70 psal ty party. Mm-hmm. On byl vlastně jako jediný hráč, který hrál to, co chtěl. Že jako jedinýmu jemu nepsal party, a proto je to tak důležitá osoba vlastně v celkovém afrobeatu a je branej taky za zakladatele afrobeatu spolu s Fela Kutim vlastně. A hráli spolu už od nějakých 60. let. Ještě když hráli High Life a jazz, ještě před vlastně vznikem afrobeatu. A no, chceš tomu něco?
1: Asi ty si jako fakt to vystihnul velmi pěkně a stručně, a my se k Tony Allenovi ještě, k jeho tvorbě ještě se vrátíme, k jeho modernější tvorbě. A zajímavé spolupráci s Albarnem. A teďkom bych možná pustil taky afrobeat, dá se říct, možná taky spíše víc řízli s tím high lifem, ale nebudete z Nigérie, ale z Ghány.
0: Yes. Tak jdeme na to.
1: Tak jdeme na to.

0: Dozněla nám skladba Love and Death od Ebo Taylora, klíčové postavy v ganském afrobitu. Ebo Taylor působil hlavně podobně jako Fela Kuti, prostě po těch sedmdesátkách, dokonce kolaboroval s ním v Londýně v Black Star High Life Bandu. A vlastně jeho songy staly jako podmazy pro hodně popových songů, jako třeba song od Ushera nebo Blake at Peace, Kelly Rowland.
1: Jako samply, jo?
0: Jo, samply. No, takže tak. A ještě k tomu jako řeknu, že vlastně tato skladba, celkově jako tenhle album vyšel v roce 2010, ale jako byl vlastně složen v 80. letech, no, takže ta popularita Ebo Taylora jako přišla mnohem později a konkrétně nedávno v 2025 zase vlastně ta pozornost přišla skrze label Jazz is Dead, na kterém vlastně Ebo Taylor vydal album. A doporučuji přečíst článek na Bandcampu, je to velmi zajímavý. Takže tak, je to vlastně afrobeat jenom v takovém trošku jiném podání, není to úplně jako ten Fela Kuti. A mně přijde, že tohle verze, jak je vydaná prostě jako mnohem později, tak je taková jako vyčištěná. Což vlastně ty 70-ky, 80-kové věci, takový má prostě filter na sobě, prostě takový jako starý mně přijde. Že tohle je jako víc takový jako sterilní, dá se říct. No,
1: jasně, jako. Tak jde asi o tu techniku, kterou měli k dispozici. Jo. Mimochodem, aby jsme se vrátili úplně na začátek, když o tom mluvíš, tak první 16-stopý studio právě v Nigeri založil právě Ginger Baker.
0: Fakt, jo. No,
1: takže už bubeník, o kterém jsme mluvili na začátku, legendární bubeník Cream třeba. A no, máš pravdu, no, ale ještě bych se vrátil k tomu, jak jsi říkal, tomu objevování jako těch starých věcí, zapadlejch, jako, že to je docela běžná věc v současné době, že jo, máš labely jako Awesome Tapes of Africa a takhle, nebo to mám rád ještě, Habibi Record. No prostě, že objevujou ty staré věci vydávají je znova.
0: Různě třeba ty kenijské jazzy a tak dál, že prostě, že jo, co jako skoro každý africký stát prostě jako má vlastní žánr, že jo, prostě té hudby, minimálně jeden, možná i víc, prostě ke kterému přivázaný ten groove, to podobně vlastně to, co mají prostě ve státech Latinské Ameriky, taky Jižní Ameriky, každý stát prostě má svůj vlastně jako groove, od kterého se odpíchuje, to je jako velmi jako zajímavý kulturní fenomén, který mě velmi baví, no.
1: No a my se posuneme dále a pustíme si už něco trochu víc současnějšího a pustíme si syna Fela Kutiho.
0: Jednoho z.
1: A o tom si potom budem povídat, ale teďka jenom řeknu, že to je Sean Kuti a Fela z Egypt 80 a song Don't Give That Shit

0: Hrává nám song Don't give that shit to me, abych dokončil tu myšlenku z předchozího vstupu. A byla to, zahrál nám to vlastní krev legendárního Fela Kutyho, jeho syn Sean Kuty, a na tomhle albu, což je jeho debutový album, který se jmenuje Many Things z roku 2008, ho doprovází Fela z Egypt 80, což je poslední kapela Fela Kutyho, se kterou nahrával a koncertoval. No a můžeme slyšet, jako, že tam pořád je
1: ten odkaz
0: takový, řekl bych, že tam je hodně i té politiky,
1: no,
0: jako stejně jako u jeho táty. A ty témata korupce a západní ekonomický vykořišťování a tak dál, jako to tam pořád je stejný. A třeba mě tam přišlo hodně zajímavý v tom třeba to kytarový solo rockový, který třeba u Fela Kutyho jsme moc neslyšeli. Ale je to zajímavý, že vlastně jeho potomci potom dělali dál hudbu, jako třeba jeho jiný syn Femi Kuty, ten taky dělal hudbu. A vlastně kolik bylo těch potomků Gregory?
1: No, to asi můžeme jenom jako domnívat si, kolik bylo potomku, když to člověk vlastně jako se ožení s 27 ženama na jedno.
0: Což byly všechny jeho back vokalistky z kapely, že jo?
1: Přesně, no, a to je to, tady spočívá ta kontroverze vlastně ve Fela Kutym, že on jako udělal masovou svatbu.

0: Svatbu vlastně jako, takže vzal vlastně 27 žen najednou. A viděl jsem dokonce jako nějaké video, si nepamatuju vlastně z jakého songu, ale právě tam byla taková jako party a on tančil jenom tam s ženama a zezadu hrál vlastně ten band a to bylo úplně nejvíc divné video prostě, jak on tam má spoustu těch žen prostě, tam prší, že strašně mokrá podlaha prostě, to vypadá, že tam tak 50 stupňů minimálně prostě a jako zároveň jako super vibe, ale jo, no fella kuty. Každopádně dokonce má i vnuka, který je hudebník. Jsem dneska četl, že tuším vyhrál Emmy nebo něco takového, nebo Grammy, to je jedno. No ale ještě se vrátím k tomu Seanovi ku týmu, že já jsem vlastně na něj přišel tak, že jsem našel takové liveko, takový live session s Newen Afrobeat, což vlastně kapela z Chile, která hrá Afrobeat. A Sean Kuty byl tam na fitu a oni hráli Opposite People, písničku od Fela Kutyho. A je to velmi super. Fakt jako strašně, strašně doporučuji si pustit ten session, kde vlastně jako v moderním podání jsou ty lidové nástroje vlastně jako z té Afriky a tak. A je to super, jakože zajímavá interpretace. No a my se posuneme dál.
1: Posuneme se dál.
0: Do současnosti.
1: Do nedávné
0: minulosti.

0: Tak, dohrála nám poměrně neznámá věc Akoya Afrobeat Ensemble z New Yorku, ale pro mě docela dost zajímavá. Vlastně navazuje na ten odkaz Fela Kutiho takovou svojí jako syrovostí z těch sedmdesátek, i když je to album z roku 2008, album se jmenuje President Day Pass, a tak tam cítím jako tu syrovost. Zároveň tam hodně hostujou i jamajský hudebníci, takže to má takový jako roots reggae nádech. Mm-hmm. I, a hodně mě tato fúze baví. Jednak se to teda přibližuje tím syrovým zvukem, těm originálním nahrávkám i zase tím politickým názorem a ještě navíc grafikou alba, který vytvořil Garyakwu Lemmy, což byl výtvarník, který dělal skoro všechny covery Fela Kutiho. Takže to má i dost podobný vizuál a baví mě to, no.
1: Vlastně se líbilo, jak zněla ta basa, proto mám rád jako to poslouchat jako tady zaznamy ze studia na těch bednách, co máme, a ta basa byla fakt jako šťavnatá a super, právě jakože to je ten rozdíl právě od těch starších nahrávek, no.
0: No jasně, no, ale i tak mi to přijde docela špinavý, nebo jo, je tam takovej ten syrovej nádech,
1: no, jasně,
0: který se mi na tom hodně líbí a cítím takový tu ryzost, věřím tomu. No, ale my už pomalu se chýlíme ke konci, tak aby jsme to tady neprokecali, tak ještě stihneme pár písniček a jedeme dál.
1: Jedeme dál.

0: Nám dohrál zajímavý projekt Aetoro, což je projekt klávesisty a skladatele Funjo Ogundipeho. A vlastně tady jsme slyšeli takovou víc jazzovou fúzi afrobeatu. Je to ze série Afrobeat Chronicles a skladba se jmenovala afrobeat.com. A je zajímavý, že můžeme tam slyšet, je to z roku 2006, a můžeme tam slyšet tehdy neznámýho třeba Shabaku Hutchingse.
1: Aha.
0: A nebo Byrona Volena a tak dál. A je to fakt zajímavá věc a doporučuji si to najít, tak je to míň známý, ale hodně zajímavý.
1: Jak říkáš, vlastně zajímavá fúze, vlastně, že jazzová kytara jako s tím uzavřeným tónem a s ty solička, ale přitom vlastně ten polyrytmické bicí prostě afrobitové. Mě velmi to bavilo.
0: Přesně tak, a já si myslím, že v Londýně ještě zůstanem, ne, Gregory?
1: Tak zůstanem v Londýně.
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Pustíme si, co si pustíme?
1: Hele, pustíme si Kokoro.
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Kokoroko.
1: Kokoroko. Pardon, já se omluvím.

0: Náš pořad po zavěračce už bude pomalu končit a my stále se bavíme o afrobeatu a konkrétně teďkom dozněla nám kapela Kokoro.
1: Ko?
0: Já nevím, co já mám s tím furt problém, Kokoroko. Pardon, ještě jedno. Dozněla nám kapela Kokoroko z Londýna, z Británie. Ze skladbu Abusive Junction, We Out Here. Z alba Could We Be More z roku 2022. Se hlasí k afropopu a jazzu a konkrétně tuhle kapelu založila Sheila Morris Gray spolu s Onome Edgenworthem na cestě do Keni a nějakým způsobem tak chtěli rozšířit svoje hranice a svoje vkusy v hudbě a z toho stal následně Septet a udělali vlastně tenhle nádherný album, u kterého prostě jen tak vlastně jako neskončí celou písničkou, ale zhltneš to vlastně jako celý album, je to neskutečně krásná záležitost. A nakolik si pamatuju, tak ten album vybuchnul, hned po vydání měl nějakých 70 milionů streamů snad na YouTube. No a tímhle vlastně chci jenom jako podotknout, že vlastně afrobeat žije a v takové podobě i do dnešní doby stále vlastně nějakým způsobem vlastně jako působí v dnešní době v takovýchto kapelách a mě to neskutečně, nás to neskutečně těší. No a my pomalu budeme se loučit.
1: Budeme se loučit a na rozloučenou si dáme písničku Go Back od legendy Tonyho Allena, což je spoluzakladatel afrobeatu, co už po dnešním díle všichni víte. A pustíme si jednu z jeho posledních věcí z roku 2014. Je to z alba Film of Life.
0: Jo.
1: A je to krásný song na featu s Damonem Albarnem, se kterým už se setkali třeba v kapelách The Good, The Bad and The Queen, nebo Damon Albarn, můžete ho znát třeba z projektu Africa Express, což je podle taková současná Afrika 70.
0: Jo, no.
1: A obří ensemble. A Damon měl sám, nebo má hodně blízko k africké hudbě a vždycky jako už třeba na Mali Music spojoval vlastně africký hudebníky s těma evropskýma. No a
0: často jezdil do Afriky taky na mise různé. Jo.
1: Hudební mise objevitelská. No a
0: celý album je krásný, musím podotknout. Ten Film of Life, to taky, když jako já jsem ani nevěděl o tom, o Tony Allenovi a vlastně poprvé tak ke mně jako přistal ten album, tak jsem to sjel prostě jako najednou, no.
1: Tam a touhle krásnou písničkou Go Back bych se rozloučil a mějte se krásně a dobrou noc.
0: Dobrou noc, ahoj.

0: Give the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Jo, už ne, už jenom padáky.
3: Like
4: už ani nemůžu být aktuální, víc se tady to... No, co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se to říkalo.
2: Hele, už mám podle výražce, už jenom padáky.
5: A jo,
6: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl jen po zavíračce.

0: lepší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

fíčka, emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Byl říci špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina vychová v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zradý na tu rozi, patří už od

odejdi do svého pokoje a vrať se okamžitě, odejdi do svého pokoje a vrať se okamžitě, odejdi do svého pokoje a vrať se, až budeš normální, až budeš normální. Budu mít